0: posloucháte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Prosím tě, nedejchej nám, je táhne z tebe pivo a smrděj ti nojdi silou, vej, do kučku jeden. To je život.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Já už na vás tluču půl hodiny a vy furt nic. Vy to jsou rány, nevíte, kdo přitom má spát.
2: To nevím.
1: No já přeci, Jirgot, já.
2: No a proč na mě křičíte? To jste nějaký inteligent.
1: Člověče, že byste hulákal taky. Vy vám taky někdo mlátil do zdi. A neříkejte mi, že ne.
2: No moment, moment, počkejte. Proč bych na vás měl hulákat?
1: Musím fakt, člověče, netvářte se, jako kdybyste nevěděl, o co jde. No, to přeci každý civilizovaný člověk ví, že když tluče a někdo na něj zatluče, že na něj tluče proto, aby netlouk.
2: Jo, ale v noci.
1: Ve dne nebo v noci. Každý normální člověk přeci ví, že když slyší takové zabouchání na zeď, že to znamená klid. No tomuhle bouchání přeci rozumí každý magor, ne? A vám jako extra magorovi to extra říkám, ale naposledy.
2: Víte,
1: rozumíte?
2: Co? Počítejte si do desíti, jo?
3: Co chceš, táto?
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: smrsná? Máte chuť na pořádný rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Nastoupil, vystoupil.
3: Nastoupil nebo vystoupil?
2: Říkám jasně, že vystoupil, nastoupil. A s ním čtyři jeho haranti. Teď se na to vrhli a ten strom, který jsem zasadil vlastními ústy, kropil, kropil vlastním potem a hnojil vlastníma, Kamile, hnojivem. Mi před očima očesali do poslední švestičky. Pak zase naskládal ty tašky, košíky, ruksaky a haranty do drezíny. Nastoupil, nastoupil. Takhle je to snad jasný. Řekl za rok naschledanou a ještě to nahoře vykázal jako revizi.
3: A že si to nastoupil, dovolil?
2: Nastoupil, dovolil. Očesal, naložil, odvezl, vykázal, debil.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Počkej, nech to. To je skvělá muzika. Ty, co to je za muziku?
2: To je státní hymna, ty vole.
1: Jo, vlastně, státní hymna. No, já jenom, že ji nehráli takhle dlouho instrumentálně, tak jsem na ní zapomněl.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Víťo, řekni mi něco japonsky.
2: No, Kushitsu Yamaha Naso Tasha.
1: Co to je?
2: Španělá gejšo, udělej pro mě něco nesmírně krásného.
1: Víťo.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dobře, že jste tady. Potřebuju připsat scénu. Za pyrotechnikem Ticháčkem přijede jeho sestra.
2: Ale Ticháček nemá sestru, pane režisére.
1: Musí jí mít, protože potřebujeme oženit Hajného.
2: Ale Hajný se přece ženit nechce, to je jeho základní povahová vlastnost.
1: Bude finále a tam se všichni musí oženit.
0: Rock Radio. Konec legrace.

Je to už 40 let, co se Maideni ztratili někde v čase. Wasted Years, Stranger in a Strange Land a spousta dalších. Jejich šestá studiovka Somewhere in Time vyšla 29. září 1986 a je třeba to řádně oslavit. Celý úterý do vás budeme hrnout písně z téhle desky a v 9 večer vám ji pustíme celou. Připravte se na další vydání Kamilova podcastu Deska měsíce, kde se o albu pobaví s basákem Traktoru a milovníkem Maidenů Karlem Ferdou. Iron Maiden a 40. alba Somewhere in Time 29. září celý den na Rock Rádiu.

Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio.

0: nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
1: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.

0: Skupina Rotor přeje sobě i BB a Monolit ještě mnoho úspěchů do dalších let.
1: Zadarmo, mám fasádu zadarmo, potřebuju fasádu zadarmo.
2: Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
1: Zadarmo?
3: Máme případ. Nepříjemný zápach a plíseň.
4: Máme podezřelého?
3: Ano, vlhkost.
4: A jak ji dostaneme?
3: Jednoduše, nasadíme pohlcovač Stop vlhkosti od Henkel.
4: Pohlcovač vlhkosti a zápachu?
3: Přesně. Tichý, bez elektrické energie, zlepšuje kvalitu ovzduší a chrání proti vzniku plísní.
4: Dokonce v různém barevném provedení, takže případ vyřešen.
3: Ještě ne, musíme ho koupit.
4: Pohlcovač vlhkosti a zápachu Stop vlhkosti od Henkel. Najdete v Baumaxu a na baumax.cz.
5: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
6: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
7: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
6: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
7: Více na www.hormann.cz.
6: Hermann. Jistota na celý život.
8: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
9: Střešní okna Fenestra.
10: Fenestra?
9: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
10: Fenestra?
9: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: zprávy.
1: Hezké čtvrteční ráno, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Krajský soud v Praze dnes začne projednávat žalobu největší české internetové firmy Seznam.cz na premiéra Andreje Babiše. Důvodem žaloby jsou podle dřívějšího vyjádření firmy sílící útoky na společnost a ochrana dobré pověsti právnické osoby. Babiš už dřív řekl, že si za svými vyjádřeními stojí. Není vyloučené, že by soud dnes mohl ve věci rozhodnout. Poslanci by dnes měli zahájit debatu o koaličním návrhu na zmrazení platů vrcholných politiků. Pokračovat potom má jiná mimořádná schůze svolaná z koaličního podnětu, na jímž programu jsou předlohy, ve kterých jde například o změny pravidel penzijního spoření nebo o růst důchodů starších penzistů. Čínský prezident Xi Jinping ve středu pozdě večer zahájil třídenní státní návštěvu Spojených států. Xi přistál u Washingtonu, kde ho osobně přivítal jeho americký protějšek Donald Trump. Oba světoví lídři budou dnes jednat o obchodních sporech, bezpečnosti umělé inteligence nebo propuštění dvou amerických občanů vězněných v Číně. Hokejisté Liberce dnes v extralize zavítají podruhé krátce za sebou na východ Čech. Po úterní výhře na ledě mistrovských Pardubic se Bílí Tygři představí od 18 hodin v předehrávce čtvrtého kola v Hradci Králové.
0: Rock Radio. Počasí.
1: Dnes bude oblačno až zataženo, přes den nás čeká přechodně proměnlivá oblačnost. Od severozápadu v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, ojediněle taky bouřky a až později odpoledne a večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 17 stupni Celsia.
0: Namytí.cz je váš partner v boji se špínou a vrtochy počasí. Staňte se mistrem mycích rituálů. Namytí.cz, chrám autokosmetiky. Rock Radio, doprava.
1: Opatrně ve Zlíně na Štefánikově ulici. Máme tam hlášenou nehodu, kde se srazil nákladák s osobákem.
2: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozu Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz.
0: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci! Pěkný malej pátek vám přeje Honza,
4: Anabel
1: a Zuzka.
3: 6:03 ve čtvrtek 24. září. Dnešní lidová pranostika říká, kdo už se stihnul polít kafem, ten je prase, takže já se dobrovolně hlásím.
4: Jsi se spolil?
3: No, já jsem tady šel otevřít tady členi nějaký nový moderátor, na záskok vedle na Hitko a jak jsem jim otevíral, tak jsem na sebe vylil půlku kafe, takže...
4: A víš, jak se tomu říká?
3: Vím.
4: Pro dobrotu na žebrotu.
3: Ano.
4: Měl si nechat za dveřma.
3: Přesně tak. A nemám tu dobrotu ještě dneska žádnou. No a ty máš něco pod očima, nějaký kruhy takový červený, co to je?
4: To jsou eye patch, abych byla krásná a neměla vrásky.
3: Jako oční nálepky?
4: A protože jsem od 3 do 4 blila, tak jsem si říkala, abych byla krásná.
3: No tak doufejme, že to nebude pokračovat mezi 6 a 9.
4: Tadá pobleu za ty blbý otázky ráno. A nemáš střevní chřipku? Říkám ne, otrávila jsem se Indii, děkuji za optání.
3: No tak myslela, já jsem...
4: aby starostlivý kolega měl starost o mě, tak úplně jak měl o sebe. Já myslela, že ho má...
3: No tak samozřejmě.
4: Říkám, ty buď rád, že jsi mi to řekl do ksichtu. Já bys měl mojí botu obtisklou na obličeji.
3: Jako, jak přátelé slyšíte, opět jsme naladění, někteří z nás skvěle, někteří z nás, že by člověk blil, takže jdeme na muziku Guns N' Roses, Knockin' on Heaven's Door.
0: Rock Radio.

0: Rock Radio.
1: 14 minut po 6. hodině ranní Giant dohrávají I'll see you in my dreams. Uvidím tě ve svých snech, ale to až potom, co se dneska pořádně rozcvičím. Za mikrofonem vítám Anabel Šípkovou, která nám s náladou sobě vlastní Nanda zase dneska do těla.
2: Chtěla bych říct, že dneska to bude pro lidi, kteří jsou na tom jako já, to znamená, že mají žaludek na vodě. Pokud jste včera chlastali, tak tato rozcvička je ideální pro vás. Dneska se nebudeme příliš přepínat. Takže jestli jste včera trošku přehnali nějakou oslavičku a dneska jste se probudili s pocitem, že váš žaludek dal výpověď, tak tato rozcvička je právě pro vás. Začneme zlehka. Nádech, výdech, nádech, výdech. Doporučuji žádný prudký pohyby, protože by jsem nerada opakovala to, co se mi dělo v noci a nerada bych tady na náš rádiový pult vyvrhla snídaní, kterou jsem ještě teda zatím ani nepozřela. Poté zkusíme trošku protáhnout ruce. Protáhneme si je ze všech stran doprava, doleva, dopředu, tak abyste prostě aspoň měli funkční ruce, když zbytek těla nespolupracuje. Každopádně tchyně by vám na to stejně řekla, že si za to můžete sami, takže tý se radši na nic neptejte. No a já vám přeju hlavně dneska, abyste přežili dnešní den bez dávení a gratuluju vám k tomuto sportovnímu výkonu.
1: Děkujeme, Anabel Šípkové, pokud vás právě přepadly deprese, tak se klidně můžete pobodat, jinak to bylo krásný samozřejmě.
2: Od zítra začnu dělat psychoterapie.
0: Rock Radio. Rock Radio.
1: Jdeme dál, pojďme si dát Katapulty.
2: Ježiš, a Hlupák skvělá, Váha. To je skvělá píseň, to mě baví.
1: Tak jí dáme.

0: Revolution Renaissance na Rock Rádiu s peckou I Did It My Way. Udělal jsem si to po svým v 6 hodin na 23 minut. Pokud jste doteď nedostali svou denní dávku depresí, tak možná ji teď nedostanete, protože rockeři nekecají, rockeři makají, chodí do práce a k tomu nosejí třeba akuvrtačku.
1: Takže si to i vy můžete udělat po svém, a to s partnerem soutěže Stavmat stavebniny, dodavatelem výrobků Debex by Den Braven.
0: Kdybyste nevěděli, Debex by Den Braven je česká firma, která nabízí spolehlivý výrobky, moderní technologie, kvalitu i krátký dodací termíny.
1: No a mimo jiné patří mezi největší prodejce stavebních materiálů a střešních krytin v Čechách. Na 76 prodejnách seženete stavební materiály, střechy, okapy, nářadí a k tomu veškerý servis.
0: A kromě veškerýho servisu tam najdete i veškerou vrtačku, akuvrtačku Stanley, kterou vám dneska rozdáváme a kterou získáte pouze tehdy, pokud si o ní napíšete.
1: Ano, předposlední vrtačka je zde, může být jednoho z vás, když nám napíšete na Facebook, na Instagram, připíšete vaše telefonní číslo a budete zvedat po 8:30 telefon.
0: Držíme palce. A za chvíli škorpíci, you and I, ty a já. Počkej, co to je z trháku, ne? Jen já a ty, jak byl ptáčku, ve, tadada, a nic.
2: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Praha Bavorská 3 Praha 5.
3: Barák děravej mě do postele fičí, snad známý poraděj, jinak jsem...

0: sukorady.cz.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
3: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
5: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
6: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
7: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
6: Vážně?
7: Já mám Lelosy na sobě celý den.
6: Lelosy. Too comfortable to take off.
8: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece. Hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
9: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
10: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.

0: Scorpions, you and I, ty a já, 2 minutky po 6:30 na Rock Rádiu. Je čtvrtek, pojďme na zprávy.
1: Ale my na sebe po 18:00 Rock Rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. 3 ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
2: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
3: Rok má být tvrdý a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.
1: Rock Radio. Co se děje?
4: Hezké ráno, krátce po 6:30 jdeme na rychlé zprávy. Prezident Petr Pavel dnes v Nebrasce zakončí svou návštěvu Spojených států. Setká se se zástupci Národní gardy, která dlouhodobě spolupracuje s Českou armádou a bude jednat s guvernérem Jimem Pillenem a na místní univerzitě bude debatovat se studenty. Rada míru amerického prezidenta Donalda Trumpa ve středu představila plán znovu vybudování válkou zničeného pásma Gazy, a to v hodnotě v přepočtu asi 52 miliard korun. Plán, který zástupci rady prezentovali během zasedání valného shromáždění OSN, zahrnuje desítky programů obnovy infrastruktury a ekonomiky. Basketbalista Tomáš Satoranský dnes zahájí svou 7. sezónu v Evropské lize. Poprvé se v prestižní soutěži představí jako hráč Hapoelu Tel Aviv, kam přestoupil v létě po konci angažmá v Barceloně. Prvním soupeřem jeho týmu bude Bayern Mnichov.
1: Rock Radio. Počasí.
4: Dnes bude převážně oblačno až zataženo, od severozápadu v Čechách, postupně i na Moravě a ve Slezsku se místy vyskytne občasný déšť nebo přehánky, později odpoledne a večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
4: Na D8 se bouralo ve směru na Prahu, na 12. kilometru se srazily 2 osobáky, je tam neprůjezdný levý jízdní pruh a ve Zlíně se stále řeší nehoda na Štefánikově ulici.
5: Možná, že vaše auto není nové. Díky e-shopu Namytí.cz si to ale spousta lidí bude myslet. Namytí.cz. Chrám autokosmetiky.
1: Rock Radio.
0: Zuzko, díky. Jedeme dál. Dáme si v divokýho Byla a jejich tsunami takhle po ránu.

0: kulendárium.
1: 6 hodin a 38 minut se pojďme podívat na dnešní gratulace. Je čtvrtek 24. září. Svátek slaví Jaromír, případně Jaromíra, Mercedes, Griselda a Terence. Takže Anabel, tvoje kára dneska slaví narozky.
2: Jaká kára?
1: Mercedes.
2: Jo, Mercedes, já už jsem to
1: pokazila. Ty máš dneska hodně dlouho.
2: Já mám hodně dlouhý vedení, já na něm sedím a hodlám se odsednout, až odsaď budu odcházet.
1: Tak pojďme na nějaký další oslavence. Můžu dneska vypíchnout Ivetu Blanarovičovou, českou herečku, která slaví 63 let, je to neskutečný, ale čertík z princezny Zemlejna, který je malej, ale šikovnej, už je i starý, ale šikovnej, doufám, že jí to neurazí.
2: Ne, to ona to stejně takhle brzo ráno neposlouchá.
1: Já se taky myslím. Já mám tu hlášku rád, já jsem malej, ale šikovnej, akorát vždycky říkám, já jsem malej, ale úplně levej, já nic nevydržím. A funguje to.
2: Děkuji, že jsi nám takhle řekl.
1: Není zač. Pojďme na muzikanty. 55 let má britský bubeník Peter Salisbury, spoluzakladatel kapely The Verve.

0: No a 85 let by dneska oslavila klávesačka a zpěvačka Linda McCartney, zpěvačka Paula McCartneyho a členka jeho kapely Wings. Po takhle krásný písničce se úplně bojím říct, že gratulujeme.
1: Jak bojíš, se nejtěšíš na můj krásný zpěv?
0: Ne, jsem úplně načatej.
1: Jsi načatej?
0: Jo, jo.
1: Tak pojď. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday to you.
0: Hele, konečně jsem se do tebe vcítil a vím, jak ti bylo. Ne, když jsi dneska zvracela tu Indii, tak už vím, jak ti bylo.
1: Děkuju.
0: Není záč, ne, bylo to krásný, jako vždycky. Pokud jste vyhudrovali při tomhle tomu zpívání, tak gratulujeme, přejeme všechno nejlepší. A za chvíli posíláme Red Hot Chili Peppers a jejich By The Way.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to

0: se vyplatí.
1: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
2: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
1: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
2: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
1: Přece Hermann.
2: Hermann. Jistota na celý život.
3: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
5: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důlkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
6: Máme případ. Nepříjemný zápach a plíseň.
7: Máme podezřelého?
6: Ano, vlhkost.
7: A jak ji dostaneme?
6: Jednoduše, nasadíme pohlcovač Stop vlhkosti od Henkel.
7: Pohlcovač vlhkosti a zápachu?
6: Přesně. Tichý, bez elektrické energie, zlepšuje kvalitu ovzduší a chrání proti vzniku plísní.
7: Dokonce v různém barevném provedení, takže případ vyřešen.
6: Ještě ne, musíme ho koupit.
7: Pohlcovač vlhkosti a zápachu Stop vlhkosti od Henkel. Najdete v Baumaxu a na baumax.cz.
8: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Radio.
9: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit, česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Rádio. Co se nevešlo do zpráv.
1: Každý den je důvod pro něco vstát a 9 minut před 7 vám ho dá Zuzka.
2: Mám pro vás trošku bizarní případ, který teďka musela řešit policie na Floridě. Jedna žena tam byla zatčena poté, co unesla genetika a nutila ho, aby její kočku udělal nesmrtelnou.
3: To udělám já, až se bude blížit buráčku v konec.
2: No, ona tvrdila, že prostě si život bez svého mazlíčka neumí představit a požadovala využití tajných technologií, které by zastavily stárnutí.
3: No a pánovi se to asi nepodařilo, co?
2: Pánovi se to asi nepodařilo, ale nějakou dobu ho dokázal držet v zajetí a nakonec teda policajti je tam přepadli a osvobodili ho.
3: Takže v USA dostane tak do životí až trest
1: jako
3: smrti.
1: To křeslo.
2: Trošku se obávám, že nebudou přihlížet na ty vlastně dobrý úmysly.
3: No, taky si myslím, že ne. Myslím si, že si tím zařídila docela příjemný důchod s pravidelnýma svačinama a obědama na tácku.
1: Tak, v celé smrti, dokud ti nepopraví za 5 let, tak kočku nehodí pod auto.
3: Jo.
1: Takže vlastně nepřežije ani jedno.
3: No,
1: takže se jí to povedlo.
3: Moc se to nevyplatilo. Pojďme si říct, že tenhle tah nebyl nejchytřejší.
2: Tak už víme, co nedělat.
1: A mě by zajímalo,
3: u nás
1: kde tyhle ty...
3: bys dostala podmínku za nepříčetnost, takže to je v pohodě.
1: Mě by zajímalo, kde tyhle ty lidi berou vždycky tu sebejistotu, že ty tajné technologie strašně jako existujou a...
3: Já tomu taky věřím.
1: Jo? Hmm. Jo, že to umíš jako udělat nesmrtelnou tu kočku?
3: Nesmrtelnou nevím, ale prodloužit jí život minimálně o 10 let určitě, jo.
1: Dobře, takže se těším na zprávy, co se nevešly zhruba za 5 let.
2: Proč jste utíkali z té Belgie? Můžeš nám to připomenout?
3: Ne, nebudeme se o tom bavit.
1: Mrozí žili nějaký pokusy. No nic, tak si užijte písničku. Rock.

0: Za minutku 7.
1: A o tenhle krásný konec si nás chtěl připravit.
0: Ano. Já bych vás připravil o všechno, o co jen můžu.
1: Já vím, no ještě se nenecháme.
0: Jsem totiž zloděj hezkých konců. Každopádně tenhle ten konec bohužel přichází, přátelé, bude 7 hodin ráno za chviličku, takže si dáme zprávy se Zuzkou a potom zase
1: pro pátky. Nás to není konec, ale pouze začátek dalších 2 hodin práce, takže pojď.
0: Jubí!
2: Nové vydání magazínu Reportér.
3: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
2: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
3: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
2: A k tomu spousta dalšího čtení.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
7: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
8: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
10: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: zprávy.
1: Hezké ráno, máme minutku po sedmé, jsou tu další zprávy. Lidé by po dnešku z obecních vývěsek nebo webů už měli vědět, kde si ve své obci budou letos volit místní zastupitele. V části obcí budou moct rozhodnout taky o senátorech. Hlasovací lístky dostanou do 6. října do poštovních schránek. Okresní soud v Liberci bude dnes projednávat žádost Tomáše Čermáka o podmíněné propuštění. Z trestu 5,5 roku vězení za podporu a propagaci terorismu si odpykal víc než polovinu. Čermák v době koronavirové pandemie veřejně vyzýval k násilí na politicích a překročil tak meze svobody projevu. Indonésie už několik týdnů bojuje s lesními požáry, které zahlcují ovzduší hustým kouřem. Ve více než čtvrt miliardové zemi lékaři od srpna zaznamenali na 175 tisíc lidí trpících dýchacími chorobami. Přes 40 tisíc případů sahajících od kašle přes bronchitidu až po závažnější onemocnění, jako je zápal plic, se týká batolat. 8 zápasy dnes odstartuje 5. ročník fotbalové Ligy národů. Vítězství soutěži obhajují Portugalci, v jejich dresu nebude chybět 41-letý útočník Cristiano Ronaldo.
0: Rock Radio, počasí.
1: Dneska bude oblačno a zataženo, přes den čekáme přechodně proměnlivou oblačnost od severozápadu v Čechách, postupně i na Moravě a ve Slezsku se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, ojediněle taky poušky, a až později odpoledne a večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 17 stupni Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
1: Na D8 se řeší dvě nehody ve směru na Prahu, jedna na 15. kilometru a druhá na 12. kilometru, tvoří se tam kolony. A na D49 se bouralo ve směru na Frištách na 1. kilometru.
2: Čas se podepíše na každém autě. Namytí.cz vám dá zbraně pro epickou bitvu s okolními elementy. Namytí.cz, chrám autokosmetiky.
0: Slušnej rok. Rock Radio, rokovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci!
4: Ať vaše kočka přežije dnešní ráno stejně jako vy, vám přeje Honza.
5: Anabel.
1: A Zuzka.
4: 4 minuty po 7 hodině ve čtvrtek 24. září. Přátelé, ještě máte hoďku a půl, abyste nám psali do Messengeru nebo kamkoliv, že pro vás máme akuvrtačku Stanley. Ano, to je jméno.
5: Zní to jako hodinový muž a je to tak. Je to takový domácí pomocník, kterého můžete použít dle vlastních potřeb. Sami.
4: Já jak na tebe koukám, tak přemýšlím, co by si s tou vrtačkou dělala.
5: Já nic.
4: Jako jediný, co by nikdy neviděla,
5: skříně,
4: přesně vruty by nikdy neviděla.
5: Ne, to jako já jsem levá na obě ruce a vím to o sobě, takže jako na tyhle ty věci si platím lidi, kteří to umějí.
4: Tak přátelé, pokud je tu někdo, koho si Anabel platí a má rozbitou vrtačku.
5: Počkej, ty jsi viděl, jak jsem přilepila ty zrcadla a myslím, viděl, že to je vše říkající.
4: Anabel má doma velice geometrický, odvážné zrcadlo.
5: Vypadá to, že to lepil slepec, který u toho byl otočený zády, jako je to fakt super.
4: Ne, jako je to v obýváku, je to částečně na křivo, částečně na chodbě a částečně zvenku, je to skvělý. Vůbec nevím, jak to udělala.
5: Trefila jsem se, bez vodováhy, ale víc.
4: No právě. Tu budeme rozdávat příště, ale dneska teda máme tu vrtačku, tak se o ní pište do našich vzkazníků. Pojďme na muziku. Lucie, nejlepší, kterou znám, to je o tobě.
5: To já vím, díky.
0: Rock Radio.

0: Ramones, Rockaway Beach v 7 hodin a 12 minut na Rock Rádiu. Přátelé, máme tady teď jednu hudební novinku, kterou určitě ocení všichni fanoušci Tří sester a nebo jejich šéfa Fanánka, protože Fanánek slaví letos 60. narozeniny. Nadělil si průřezový album Fan 60, kde je 14 songů z jeho kariéry, ať už s Třema sestrama, nebo s Hagenbaden, nebo ze solovky Jevany, nebo třeba různý hostovačky s Alkoholem nebo Manky Business. No a taky je tam jedna novinka, která se jmenuje Moravian Rap Schody. Nevím, jestli jste začal anglicky nebo ne. Každopádně v podstatě tam Fanánek zpívá při cymbálu, jak hulí trávu na Jižní Moravě. Já bych to radši pustil.
1: Pusto.
0: Takže nevidíte Anabel výraz teďko.

0: jako...
1: Já myslela, že bude rapovat.
0: Ale to tam pak taky někde je.
1: Fakt?
0: Asi jo.
2: Já bych chtěla říct, že já mám silný odpor k cymbálu od té doby, co můj ex měl matku cymbálistku a byla to největší...
0: Největší matka.
2: Největší... Já to nemůžu říct.
0: No to neříkej, to neříkej.
1: Rap máš ráda, ne? Honza tam měl dát tu část tím rapem, to by mě zajímalo.
2: Jo, rap mám ráda, ale já musím říct, že já jsem milovala i cymbal, ale já pokaždý vidím ten nejtupej ksicht, já to nemůžu slyšet prostě.
0: Če, zkusíme se proklikat dál.
1: Ha, to bude ono, ne? Já s přátelskou závistí, když čurám v koutě na listí, zvedám oči k nebi, proč jsem narozen tu nebyl. A tak hledím na vinice, kolem ovce z Koronice, kde pár milých týpků...
0: No každopádně si to puste na YouTube, celý je to tam i s krásným klipem. A kdybyste si chtěli o Farankovi něco přečíst, tak už 2. října vychází jeho monografie Loufananek Hagen. Život je takovej a jiný nebude, to je zase tip pro to, kdybyste chtěli nějakýmu čtenáři dát něco pod stromeček. Toť vše.
2: Třeba cymbal.
0: Třeba cymbal. Guano Apes, Lords of the Boards, právě teď na Rock Rádiu.

0: I need a hero, zpívají Skeleti. Potřebuju hrdinu v 7 hodin a 21 minut. Někoho, kdo mě trošku probere a pak mě pozve za Dax třeba na naše 18. narozeniny.
1: Tak to ti obojí můžu splnit prakticky.
0: Fakt? Koupíš mi Lupena?
1: No nekoupím, já tě tam protáhnu zdarma, jsem VIP, víš.
0: Zadem?
1: Někudy. Zadem, jo, přes hajzly. Potrubím, budem sporem.
0: Vždycky, když mi někdo říkal, nebo já tě protáhnu zadem, tak jsem si říkal, že to trošku smrdí.
1: Zní to trošku jako velmi, jak to říct, no.
0: Divně. Nicméně minimálně. Na našich 18. narozeninách to samozřejmě smrdět nebude, doufejme, maximálně samochválou, protože už 7. listopadu budeme slavit ve Zlíně ve sportovní hale Datart ve formě obrovský traktace, že už nám je 18.
1: Ano, jsme plnoletí a to si žádá oslavu, takže s třema kapelkama naběhne celý rok rádiovej tým na pódium a předvede tam exkluzivní show, u který vy nemůžete chybět, takže si kupte včas lupeny, aktuálně jsou za nejlevnějších 790 korun, pak už budeme jenom zdražovat, seženete na našem webu www.rokovýradio.cz, bude tam křest, všechno možný, že jo? Křest, kurvy, chlebíčky a tak. A co si vzpomenete?
0: Jako takhle bych zase kalendář rockerek až úplně neoznačoval, ale dobře.
1: Já jsem se nebavila o rockerkách.
2: Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: Jednak, že si nemyslela rockerky, to mě pobavilo, to je takový inside joke tady náš a kromě toho teda se bavím i tím, že tam máme sponzorák, který je pro Alpecin pro vypadávání vlasů, nevím, jestli mi tím chtějí něco říct,
1: nebo někomu jiný.
0: Jestli dostanu nějaký vzorek zdarma a napatlám si to na palici a
1: ale mě už to zaujalo ta reklama, já jsem chtěla říct, že si to nemám vyzkoušet, jako jestli to je fakt tak dobrý, jako že bych potom měla kštici jako locika, tak to možná taky vyzkouším, člověče.
0: Já budu mít křtíci maximálně jako locikan. No nic, jedem dál za chvíli Dimitri, Černovil.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Atención, señoras y señores!
7: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
6: Yes, so.
7: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
6: La Tropical!
8: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
9: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
10: A vemte sebou i děti.
11: Já tam budu taky, tak čus autobus.
9: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
12: Vstupenky na dětiraje.cz.
13: Bude vejdán.
14: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
15: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
16: www.projektantbudoucnosti.cz.
13: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na dva a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na dek.cz.
16: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
17: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
18: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
17: Co?
18: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
17: Skla prostroje.cz.
18: Specialista na skla pro pracovní stroje.

0: Dimitri a Černobyl právě teď na Rock Rádiu pár vteřin po půl osmí. Vždycky, když slyším tuhletu pecku, vzpomenu si na seriál HBO šestidílnej, který právě o tragédii v Černobylu pojednává velice obrazně a velice pravdivě. Tak pojďme na zprávy, tam se taky dozvíme nějaký obrázky.
1: Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každej všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio, co se děje?
2: Hezké ráno, je půl osmé, jsou tu krátké zprávy. Plané nad Lužnicí hoří hala, ve které se nacházejí mimo jiné nákladní auta. Hala se propadla střecha. Hasiči vyhlásili druhý stupeň poplachu ze 4 a v půl šesté požár lokalizovali. Rada míru amerického prezidenta Donalda Trumpa ve středu představila plán znovu vybudování válkou zničeného pásma Gazy v hodnotě v přepočtu asi 52 miliard korun. Plán zahrnuje desítky programů obnovy infrastruktury a ekonomiky. Basketbalista Tomáš Satoranský dnes zahájí svou 7. sezónu v Evropské lize. Poprvé se v prestižní soutěži představí jako hráč Hapoelu Tel Aviv, kam přestoupil v létě po konci angažmá v Barceloně. Prvním soupeřem jeho týmu bude Bayern Mnichov.
1: Rock Radio, počasí.
2: Dneska bude oblačno až zataženo, přes den přechodně proměnlivá oblačnost od severozápadu v Čechách, postupně i na Moravě a ve Slezsku čekáme přehánky. Později odpoledne a večer bude srážek ubývat i oblačnosti. Nejvyšší teploty do 17 stupňů Celsia.
1: Rock Radio, doprava.
2: Na Pražském okruhu se bouralo ve směru Ruzyně D7 na 10,5 kilometru. Na D11 se řeší nehoda ve směru na Hradec na 62 kilometru. Na D2 se bouralo ve směru na Brno na 11 kilometru, tam auto narazilo do svodidel. A na D8 se zdržíte kvůli nehodě na 15 kilometru ve směru na Prahu.
3: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozu Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz.

0: Meatloaf, I do anything for love, but I won't do that. Udělám pro lásku cokoliv, ale neudělám nic v 7 hodin a 38 minut.
1: A co uděláš pro mě?
0: Řeknu ti teďka, že pokud jsi se zaregistrovala do výběrovka o lístky Oasis, tak dneska začnou chodit maily s kódama.
1: Takže jsme načatý, protože ty jsi mi slíbil, že mě vezmeš sebou, tak ano. Já doufám, že nám to neklapne, ale tak budeme si držet
0: ty
1: palce.
0: Ty jsi ale hodná. No přátelé, pokud náhodou byste chtěli ještě pustit nějakou korunu navíc, kromě lístků, tak věřte, že teď do aukce bude mířit víc než 100 hodin neslyšených nahrávek Oasis z největší nebo nejslavnější éry kapely v 90. Je tam prej 63 kompletně nahraných koncertů, záznamy ze zkoušek, záznamy ze zvukovek, nějaký formální rozhovory bratrů Gallagherů. Nahrávky jsou všechny vytažené přímo z mixážního pultu, což je sranda, že to jako není nějak smíchaný, prostě tak, jak to zahráli, tak to tam je. A paradoxní nebo pozoruhodný na tom je, že ta kolekce prej má odhadovanou hodnotu 1,2 až 1,6 milionů liber. To je 1,5 milionu krát 25 nebo 28, nevím, kolik je teď libra přesně, 28 korun asi. Mm-hmm. Bude se to dražit 3. října, ještě tam jsou nějaký setlisty, itineráře, tůry, tam nějaká kytara k tomu a všechno, je to takový jako velký balík. Mě by zajímalo, kdo za tohleto ty prachy dá, čověče. 25, 30, 40 milionů.
1: Ale lidi jsou různí a mají různý záliby.
0: Myslíš, že to má někdo jako fetiš třeba nebo úchylku?
1: Tak tyjo, P. Diddy měl doma 60 milionů litrů dětského oleje, prostě lidi utrácejí za různý věci. No.
0: Počkej, to je olej, co se vyrábí z dětí, nebo?
1: Já se radši neptám.
0: Dobře, tak přátelé, pokud chcete, jinak dneska nezapomeňte čekovat e-mail, pokud jste si napsali o lístky. Dneska to začne chodit. Za chvíli začne chodit Aleš Brychta a dáme si jeho barák na odstřel.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.

0: Tlustá Berta vám garantuje, že tohle dokáže jenom BBA Monolit, váš dodavatel železobetonu.
1: Under Armour makes you better.
2: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
3: Schořela mi kulma.
4: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
5: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datar, opravdový elektrospecialista.

0: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
1: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Rocková opera Antigona slaví 20. narozeniny. Popřejte ji spolu s námi v sobotu 26. září od 18 hodin v divadle Rock Opera Praha. Slavte s námi Rock Opera CZ.
2: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
3: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.

0: Za 7 minut bude 8 hodin ráno, ladíte rokový rozjezd, kde jinde než na Rock Rádiu. Battle Beast dohráli Oko bouře. A já znám jednoho člověka, který ještě dokáže bouřit tak, až sousedům padají obrázky ze zdi.
1: No prosím tebe, prozrať mi jeho ctěné jméno.
0: Je ctěné, myslíš?
1: No nevím.
0: Začíná na M.
1: Je znectěné?
0: Mhm.
1: Marceli, jsi to ty?
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Před námi je prodloužený víkend, i ten nabízí spousty akcí, které potěší každého milovníka jedné či dvou stop. Tak třeba Březelupy u Zlína, tam se budou rozdávat tituly ve flatreku. Ne tedy úplně všechny, ale minimálně ve třídě klasiků. Tomu tak bude, proti je totiž Březelupský závod v posledním sezóně. Startuje se o 14:30 a kromě klasiků se v Březelupech můžete těšit na kompletní tuzemskou špičku i v elitní třídě FT1. Pro mnohé jezdce z ní to bude závěrečná příprava na poslední evropský závod mistrovství světa, který se pojede jen o týden později v Pardubicích na levé točky v sobotu do Březolu. Do Jilemnice vyražte, jeli vaší srdeční značkou Java. U Kordů totiž bude javácký den otevřených dveří, což mimo jiné znamená, že si budete moci vyzkoušet třeba Javku 42FJ, Javu Kývačku CL 350, 400 Genie a pořadatelé doufají, že bude nachystaná i dlouho očekávaná Java 730 Twin. V Jilemnici, přesně i v Zálesní Lhotě, si Javek užijete od 8 raní do 5 odpolední. A ještě Havlíčkův Brod, tam se bude taky v sobotu areálu Harbekaru zavírat sezóna. Čeká vás vše, co se na podobné akci čekat dá. Soutěže, výška, občerstvení a večerní pokec v klubovně Devils of the Road, což je parta, která to celé pořádá. Ještě dodám, že v Havlbrodě se startuje s 10 hodinou dopolední.
2: Rock Radio Motokeci.

0: White Snake se na Rock Rádiu ptají, je to láska? Minutu a půl před 8 hodinou raní. Já
1: je
0: myslím,
1: láska?
0: Že...
1: Jo?
0: Jo? Jo? Já nevím, tak co? Posíláš vězdíčka, nebo... Mě by zajímalo, co by se dělo, kdybych tady neměl že dvě ženský, ale mužskýho kolegu, jestli bychom tady také nezavěděli. Je to láska?
1: To bychom si pláceli bambulema.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
4: Zadarmo. Mám fasádu zadarmo. Potřebuju fasádu zadarmo.
5: Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup. Proficolor.
4: Zadarmo?
6: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
7: Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. 2 plus 1. Ke každým 2 kusům bílé malířské barvy s tachem IB400 nyní navíc dostanete 3. kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na Dek.cz.
9: Co s tím autem budu dělat? Už ho nepotřebuju a nemám často řešit.
10: Tak to nechte na nás. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. U nás v Auto Opat vykoupíme jakýkoliv vůz osobní užitkový. Pro auto si přijedeme, zdarma oceníme a zajistíme prodej. Papírování i záruky jdou za námi a při protiúčtu přidáme bonus.
11: Auto Opat. Výkup a prodej vozidel bez starostí.
12: Maxi.
13: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
12: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
13: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc. Střešní okna Fenestra.
14: Fenestra?
13: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
14: Fenestra?
13: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: Hezké ráno, máme krátce po 8, jsou tu další zprávy. Krajský soud v Praze dnes začne projednávat žalobu největší české internetové firmy Seznam.cz na premiéra Andreje Babiše. Důvodem žaloby jsou podle dřívějšího vyjádření firmy sílící útoky na společnost a ochrana dobré pověsti právnické osoby. Babiš už dřív řekl, že si za svými vyjádřeními stojí. Není vyloučené, že by soud dnes mohl ve věci rozhodnout. Poslanci by dnes měli zahájit debatu o koaličním návrhu na zmrazení platů vrcholných politiků. Pokračovat potom má jiná mimořádná schůze svolaná z koaličního podnětu, na jímž programu jsou předlohy, ve kterých jde například o změny pravidel penzijního spoření nebo o růst důchodů starších penzistů. Čínský prezident Xi Jinping ve středu pozdě večer zahájil třídenní státní návštěvu Spojených států. Si přistál u Washingtonu, kde ho osobně přivítal jeho americký protějšek Donald Trump. Oba světoví lídři budou dnes jednat o obchodních sporech, bezpečnosti, umělé inteligence nebo propuštění dvou amerických občanů vězněných v Číně. Hokejisté Liberce dnes v extralize zavítají po druhé krátce za sebou na východ Čech. Po úterní výhře na ledě mistrovských Pardubic se Bílí tygři představí od 18 hodin v předehrávce čtvrtého kola v Hradci Králové.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude celý den oblačno až zataženo, přes den pak čekáme přechodně proměnlivou oblačnost. Od severozápadu v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku se vyskytne občas déšť nebo přehánky. Později odpoledne a večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů Celsia.
2: Namytí.cz je váš partner v boji se špínou a vrtochy počasí. Staňte se mistrem mycích rituálů. Namytí.cz, chrám autokosmetiky.
1: Rock Radio, doprava.
0: Bouralo se na trase Český Těšín Opava, když pojedete po silnici číslo 11, pozor v Ostravě na 289. kilometru. V Praze se řeší nehoda na Pražském okruhu ve směru Ruzině D7 na 10,5 kilometru. Bouralo se taky na jižní spojce, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh. Na D8 dvě nehody ve směru na Prahu na 24. a 15. kilometru.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio, rockovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci!
4: Parádní babí léto vám přeje Honza,
5: Anabel
0: a Zuzka.
4: 4 minuty po 8 ve čtvrtek 24. srpna.
5: Jako babí léto, jako pro babky, jo?
4: No, dnešní lidová pranostika říká, že od početí svatého Jana na mnoze babské léto se začíná, takže holky, je to vaše.
5: A kdy je svatý Jan?
4: To je, nevím, asi včera, nebo dneska.
5: Jsi měl svátek?
4: No, svatý Jan možná, tak víš, že jsem svatý. Vidíš tady to nad tím, to není zářivka.
5: To je pleška.
4: Ano. No, konec to zase vylez úplně obyčejný skinhead. No tak nic, přátelé. Tady Honza z Ústí by vám rád nabídnul už za půl hodiny další akuvrtačku Stanley, nejvíc teplý jméno, který si můžete představit, ale podle ta vrtačka maká. No. Nemám, ale kdysi to tak bylo, musíš brát, že ten kalendář je starý.
5: Jo, takhle, on se aktualizoval a už Honza neslaví teď, ale třeba za půl roku až.
4: Ano.
5: Aha.
4: Tak každopádně jo. Ta vrtačka,
5: ano,
4: to platí.
5: Ano, vrtačce platí, můžete si provrtat zdarma prst, takže nám napište Instagram, Facebook, telefonní čísla, pojďte do nás.
4: A my už jdem do vás, dáme si krucipisk. Holky, pojďte tohle ten název tojí písně přečíst spolu na tři, já to miluju. 3, 2, 1, teď.
3: Láska je kurva!

0: You're a heap a easy living, jak snadné je žít, zpívají MiG 21 v coveru týhletých krásný pecky z roku 1972.
1: A ono moc snadný to žití není, si pojďme říct, když budeme úplně jako upřímní takhle mezi námi děvčaty.
0: No jako musíš něco vydělat, je to všechno čím dál tím dražší, ty platy rostou pomalejc než ty ceny, co si budem?
1: Jsem byla předevčírem v Lidlu a chtělo se mi plakat z té poloprázdné tašky za 1000 korun.
0: Já když tady chodím žebrat na Karlův most, tak si tam s umělou nohou vydělám víc než tady za celý ráno.
1: No a nemůžeš mě vzít někdy sebou, prosím?
0: Můžu. Děkuju. Můžeš tam tancovat u toho, jak tam budu ležet.
1: No to zní jako skvělý koncert.
0: Každopádně máme 8 hodin 13 minut, já jsem zase chtěl mluvit o něčem jiném, nevím, jestli to má ještě cenu, ale asi má.
1: Ne, půjčíme si nohu od Fanánka, jdeme odpoledne.
0: Náhodou Fanánek, ten má úplně dobrou nohu. Já jsem ho viděl loni,
1: no,
0: jsme se viděli třeba na tom focení.
1: Nehodili, máš no,
0: a tam jsem si říkal, tyjo, která z nich, jak to, tyjo, vypadá dobře, chodí všechno super. No. A v 60, takže ho zdravíme
1: tak
0: ještě jednou.
1: Tak okrádem tady nějakého bezďáka o nohu a půjdem odpoledne, jo?
0: Mě by zajímalo, jestli někdo tohleto z našich posluchačů zažil, že by takhle si vydělával tímhle stylem.
1: Napište nám, pokud si někdo takto vyděláváte.
0: Pokud si jako půjčíte umělou nohu, někde si sednete, nebo takový to bulharský dítě, že jo, jak tam vždycky ty báby sedějí a brečej a ty jim hodíš pár euro, což už dneska většinou tam vždycky mají dojemně, že jo, ty 5-10 eurovky nadspaný, aby
1: no,
0: tam jako
1: kápla.
0: No,
1: teďka už jsem viděla dokonce somráka, který měl vlastní QR kód, tak to mě šokovalo teda. Jakože měl normálně na tom kufru QR kód, nedělám si srandu, jako.
0: No tak protože terminál je drahý, tam platíš procenta, ale když tam dáš QR kód, tak se...
1: QR kódík zdarma, tak bez procentíček.
0: Se normálně slituje, kde jaký cizinec mladý.
1: Takže si musíme taky udělat QR kódík, vytiskni ho, prosím tě, než vyrazíme.
0: To je chytrý.
1: Že jo?
0: Přátelé, pokud chcete
1: žena.
0: Žebrat, vytisknete si QR kód a jedete. No chtěl jsem říct něco úplně jiného, tak si to řekneme za chvíli. Pearl Jam, Jeremiah, právě teď na Rock Rádiu.

0: Černá svatba, In This Moment, a za mikrofonem s nima i Rob Halford v 8 hodin a 22 minut. Vy ladíte čtvrteční rokový rozjezd a já to teďka zkusím po druhý, jestli si děda vzpomene.
1: Vzpomeň můžem. Si dědo, pojď.
0: Dobře, 24. září, což je dneska, roku 2009, skládal Ozzy Osbourne závěreční zkoušky a zkušební jízdy na řidičák.
1: Já myslel uhlí před barákem.
0: Tak ne, ku podivu skládal testy na řidičák, ale nebyl vůbec nervózní, tak jak bývají lidi, protože to byl už jeho 19. pokus.
1: Jo, a byl sjetý jak paštika, takže mu bylo úplně jedno, jestli někam dojede nebo ne.
0: Na těch 18 pokusech předtím prej vždycky. Vždycky byl tak strašně zmaštěný, že to prostě nedal. Na 19. pokus ty papíry udělal a oslavil to tak, že si koupil káru, ale nejenom tak jako káru, že si tady koupíš prostě jedničkovou Fabii, že jo, ale prostě koupil si nádherný z brusu nový Ferrari, který hned potom během několika měsíců někde rozstřelil.
1: Jasně, klasika. No tak to já jsem teda papíry udělala, jakože co se týče jíst, tak hned, ale ty testy jsem dělala na třikrát a na potřetí už přišel ten a říkal, dal jsem, mám tam jednoduchý otázky, tohle byste měla zvládnout.
0: Kolik se jede v obci,
1: měla jsem plný 90. počet bodů, ale byly tam přesně otázky typu, jako kde je blinker třeba a tak, jako, takže to bylo fakt jako, tak už jsem to dala, no.
0: Ty jsi měla takový ty testy pro ty slabší, ne, kde je třeba smí ovce včera řídit za volantem, nebo
1: jo,
0: tak,
1: jo? Jo, přesně takový to otázky ano. Tam, jak to víš, ano. Prosím vás, paní Fárová.
0: Je to vedle, ale já vám to uznám, protože jste hezká.
1: Jo, tak nějak to probíhalo, takže děkuji svému panu učiteli, on už možná ani není mezi živými, on byl už tehdy hodně starý. Bylo to v Dačicích. No tak jestli ještě žije, tak ho pozdravuju.
0: Tak ho zdravíme. Já jsem udělal teda na podruhý jízdy. Testy jsem dal hned, ale jízdy jsem dal na podruhý, protože mě vyhodil normálně můj autoškolák.
1: Jsi šlama.
0: Ne, to byl jako ten, on mě totiž nenáviděl, že jo, protože já jsem ho po telefonu. Já jsem ho po telefonu poslal do hajzlu, protože vždycky byl strašný problém se s ním domluvit na jízdy. On mi vždycky říkal, zavolej mi zítra, zavolej mi za týden, takže já jsem řidičák dělal 3/4 roku. A pak už jsem ho poslal někam, jako ať si jde jako vylízat. A tak se mi potom pomstil, že u zkoušek mě vyhodil a ten vzadu, ten chudák tam kontrolor, ten nepípnul ani. Což bylo jako smutný. Dneska už to můžu říct.
1: To jsou lidské osudy.
0: Až umře, jak mu flusnu na hrob. Tak za chvíli si dáme panoptiko a bátory.
2: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
7: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
8: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
9: Trenýrkarna.cz.
10: Hlášení pro lovce slev.
11: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
12: No to není možný.
11: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
13: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
14: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
15: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
16: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy,
17: yes,
16: tak přijďte k nám.
9: jsme pražská latinskoamerická taneční škola La Tropical.
12: La Tropical!
9: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
12: Yes!
9: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
17: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

0: Panoptiko a Bátory, taková naše klasika na Rock Rádiu, minutku po půl devátý. Je čtvrtek a i ve čtvrtek se ve sportu dějou určitě samý zajímavý věci, o kterých já nic nevím, ale tady Zuzka by mohla. Zuzko, víš něco?
1: Něco jo, ale že by to bylo tak zajímavý, to si nejsem jistá.
0: Tak se tvář aspoň,
1: jo,
0: to
1: umíš. Je to moc zajímavý, poslouchejte.
2: Je to už 40 let, co se Maideni ztratili někde v čase. Wasted Years, Stranger in a Strange Land a spousta dalších. Jejich šestá studiovka Somewhere in Time vyšla 29. září 1986 a je třeba to řádně oslavit. Celý úterý do vás budeme hrnout písně z téhle desky a v 9 večer vám ji pustíme celou. Připravte se na další vydání Kamilova podcastu Deska měsíce, kde se o albu pobaví s basákem Traktoru a milovníkem Maidenů Karlem Ferdou. Iron Maiden a 40. alba Somewhere in Time 29. září celý den na Rock Rádiu. Rock Rádio Sport.
1: Hokejisté Liberce dnes v extralize zavítají po druhé krátce za sebou na východ Čech. Po úterní výhře na ledě mistrovských Pardubic se Bílí tygři představí od 18 hodin v předhrávce čtvrtého kola v Hradci Králové. Basketbalista Tomáš Satoranský dnes zahájí svou sedmou sezónu v evropské lize. Poprvé se v prestižní soutěži představí jako hráč Hapoelu Tel Aviv, kam přestoupil v létě po konci angažmá v Barceloně. Prvním soupeřem jeho týmu bude Bayern Mnichov. A osmi zápasy dnes odstartuje pátý ročník fotbalové ligy národů. Vítězství v soutěži obhajují Portugalci. V prvním utkání nastoupí proti Walesu.
2: Rock Radio. Doprava.
1: Na D11 pozor ve směru na Hradec Králové. Na 61. kilometru máme hlášenou nehodu na Kladňáku. Na D8 se stále řeší nehoda ve směru na Prahu na 24. kilometru. V Ostravě se bouralo na silnici číslo 11, na trase z Českého Těšína do Opavy na 289. kilometru a v Praze si dejte pozor na Černokostelecké, i tam se bouralo.
3: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozu Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz.
2: Rock Radio.
0: Zuzko, díky, bylo to nádherný a teď už si dáme Metaliku, která je neméně zajímavá a zahraje nám asi 25-minutovou pecku The Unforgiven 2.

0: Metallica nám dohrála na Rock Rádiu The Unforgiven 2 v 8 hodin a 40 minut, což je nejvyšší čas, protože, přátelé, jedna další vrtačka Stanley tady čeká na někoho z vás.
1: Ano, kdo rád vrtá, i kdo rád nevrtá, ale chtěl by začít vrtat, tak právě teď si vemte mobil do ručky.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Dvě tak, jeden kus za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
4: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
3: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion.prague.cz.
7: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
8: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rockovýradio.cz.

0: šky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokovýradio.cz.
1: Máme případ. Nepříjemný zápach a plíseň.
2: Máme podezřelého?
1: Ano, vlhkost.
2: A jak ji dostaneme?
1: Jednoduše, nasadíme pohlcovač Stop vlhkosti od Henkel.
2: Pohlcovač vlhkosti a zápachu?
1: Přesně. Tichý, bez elektrické energie, zlepšuje kvalitu ovzduší a chrání proti vzniku plísní.
2: Dokonce v různém barevném provedení, takže případ vyřešen.
1: Ještě ne, musíme ho koupit.
2: Pohlcovač vlhkosti a zápachu Stop vlhkosti od Henkel. Najdete v Baumaxu a na baumax.cz.
3: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
1: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
3: Co?
1: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
3: Skla prostroje.cz.
1: Specialista na skla pro pracovní stroje.
4: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
5: Jenom pár vteřin před 9:15 jsme zpátky a máme tady dnešního šťastlivce, kterým je Lukáš z Čechovic u Prostějova. Říkám to správně, hezký ráno.
6: Ano. Hezký ráno přeju.
7: Krásné ráno.
5: Čauky, my tě zdravíme. Tak prosím tě, Stavmat stavebniny ti právě teď věnovali akuvrtačku Stanley. Co ty na to?
6: No to je skvělá zpráva, ta se bude hodit.
7: Ale raduj se víc, to bylo takový jako nudný hrozně. Jako máš pískat, jásat, rozumíš, bouchat šáňo, no to už super. Je lepší. Ať máme nějaký aspoň jeden monitorovaný stup, že nikdo měl radost a nebude to prodávat na bázoši, víš?
5: Tak já nevím, jestli se Lukáš taky třeba nebojí toho pomenování, jako Stanley. Já bych se bál trošku, když se vrtačka jmenuje Stanley. Ty se nebojíš?
6: No, snad se nějak s ním poradím.
7: No, aby na tebe něco neskoušela takhle večer. Bacha na ní, zavírala bych jí do skříně na zámek.
6: Nebo určitě, doufám, že bude v kufříku.
5: Tak, nebo jí aspoň vyndat baterku, aby náhodou nevybíjela, nebo něco neprováděla. Prosím tě, a co ty plánuješ s akuvrtačkou v nejbližší době dělat?
6: No, manželka bude mít radost, že ji konečně po půl roce přidělám poličku.
5: Tak a kam jí chce tu poličku, prosím tě?
7: Tak asi na zeď, ne? Kam by jí asi chtěla, prosím tě?
5: Tak jasně, ale jsi jako na záchod prostě na toaleťáky, nebo prostě do dílny,
6: ne,
5: nebo...
6: Ne, do obýváku na Lego.
5: Počkej, na Lego? Máte
6: na
5: Lego?
6: Na Lego modely, no.
7: Máte Lego a mohla bych ho vidět?
5: No tak Lego, to je v dnešní době docela dobrá investice, to za 20 let bude mít hroznou hodnotu, že jsou tu nějaký takový ty velký stavebnice?
6: Velký, malý, všeho možný, no. Manželka se v tom vyžívá, takže...
5: A je teda sběratelka šílená?
6: Jo. No a když to vidím, tak se mi kroutí kolikrát oči, kolik to stojí.
5: Hele, ale to je fakt investice, která tam zůstane. Na rozdíl od té vrtačky, kterou máš díky tomu zadarmo. No tak prosím tě, Lukáši, my ti držíme palce. Ať se to povede přivrtat, počítám, že ta polička bude asi obří, protože toho lega je hodně. A jinak,
6: no,
5: no. A jinak ti samozřejmě přejem krásný ráno. Ještě jednou gratulujem a zase se někdy ozvi. Budem rádi.
6: Super,
7: měj se krásně a opatrně na prstíky a další orgány, papa.
6: Děkuju, ahoj.
5: Hezký ráno, čau.
8: Slušnou vrtačku vám přináší Stavmat stavebniny. Dodavatel výrobků Debex by the Mraven. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.
5: Já si myslím, že jestli si něco nemáš dát, když vrtáš vrtačkou, tak to jsou houby magický.
7: To určitě ne, nežerte ty lisohlávky před tím vrtáním.
5: My si je dáme od kabátů, tyhle sežerem určitě.
9: Už budem spolu navždycky hledat houby magický. Má dobrá ženo, bylo to jenom na chvíli, teď v mojí starý

Každý mý gesta dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění,

0: Brothers of Metal a jejich Kaunas Dagas na Rock Rádiu 6 hodin před 9. Jeden z posledních, lépe řečeno předposlední song, který dneska dáme.
1: Je to tak.
0: Já mám pro tebe ještě takový malý překvapení.
1: Ano.
0: Ty máš ráda Kurta Cobaina.
1: Miluju.
0: Máš ho do dneška vyvěšenýho na záchodě. A dneska je to přesně 35 let, kdy vyšlo legendární album Nirvány Nevermind.
1: No to je krásný. To zase ten pán přijde s nějakou žalobou, jak je na tom albu.
0: No rozhodně. Každopádně dneska, pokud bys chtěla, tak si udělej radost a pusti tuhle tu desku. To jsem ti chtěl říct.
1: Já jsem si chtěla pustit Slunce seno, ale ještě to zvážím.
0: Jo, to je blízko, no. Kurt Cobain nebo Slunce seno a stará Škopková, to je jako kdyby stáli vedle sebe.
1: Pepo, ty a starej, no neblázni, nejlepších letech. No nic, mějte se krásně a zítra, páček, sliváček.
0: No nevím, možná zítra, možná nikdy, čau.

0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
3: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
2: Vážně?
3: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy. Too comfortable to take off.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci 10 plus 1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na DEK.cz.
5: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
6: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
5: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
6: A můžete využít i výhodné financování.
5: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.

0: DAB i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
1: Rock Radio!
0: Rock Radio. Zprávy.
2: Hezké dopoledne, je 9 hodin, jsou tu další zprávy. Prezident Petr Pavel dnes v Nebrasce zakončí svou návštěvu Spojených států. Setká se se zástupci Národní gardy, která dlouhodobě spolupracuje s Českou armádou. Bude jednat s guvernérem Jimem Pillenem a na místní univerzitě bude debatovat se studenty. Okresní soud v Liberci bude dnes projednávat žádost Tomáše Čermáka o podmíněné propuštění. Z trestu 5,5 roku vězení za podporu a propagaci terorismu si odpykal víc než polovinu. Čermák v době koronavirové pandemie veřejně vyzýval k násilí na politicích, překročil tak meze svobody projevu. Indonésie už několik týdnů bojuje s lesními požáry, které zahlcují ovzduší hustým kouřem. Ve více než 250 miliardové zemi lékaři od srpna zaznamenali na 175 tisíc lidí trpících dýchacími chorobami, přes 40 tisíc případů sahajících od kašle přes bronchitidu až po závažnější onemocnění, jako je zápal plic, se týká batolat. 8 zápasy dnes odstartuje 5. ročník fotbalové Ligy národů. Vítězství soutěži obhajují Portugalci. V prvním utkání nastoupí proti Walesu.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude celý den oblačno až zataženo, přechodně pak proměnlivá oblačnost od severozápadu v Čechách, postupně i na Moravě a ve Slezsku se vyskytne občas déšť. Později odpoledne a večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů Celsia.
3: Možná, že vaše auto není nové. Díky e-shopu namytí.cz si to ale spousta lidí bude myslet. Namytí.cz. Chrám autokosmetiky.
0: Rock Radio. Doprava.
2: Opatrně na D11 ve směru na Hradec Králové na 61. kilometru se řeší nehoda náklaďáku a bouralo se taky na Pražském okruhu ve směru Ruzyně D7 na 10.5.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokový dopoledne.
4: Tak všechno?
2: Všechno.
4: Bo ještě něco chceš ne. Říct?
2: Já řekla už jsem si... dneska toho řekla, že...
4: A hodně jsi mluvila?
2: No tak ty zprávy většinou jsou takový dlouhý, že mám pocit, že jako vlastně už jako stačí.
4: A jinak přes ráno takhle ne? Nepustí tě ke slovu ty dva, jo?
2: No já je vůbec nepustím ke slovu, to nemá cokoliv jako cenu dodávat, protože tady je opravdu divočina.
4: Divočina?
2: No, ráno.
4: Tak to trošku uklidníme. Ano. I když, hele, máme tady hned první položku v playlistu, Baby Metal.
2: Tak to uklidníme teda.
4: To je teda masakr.
2: To je, no.
4: Ale to se jim povedlo, jako to, ono to jako sype teda neskutečně. To jsme jeli se Šárkou v autě a... Začalo to hrát a asi po 10 vteřinách. Co to pouštíš, Kamile?
2: zajímalo by mě, kolik lidí se v tomhle tom zhledne, kolik lidí si tuhle tu písničku
4: líbí. Se jim to, jsme to otestovali, líbí se jim to.
2: No tak to je dobře.
4: Tak jo, tak 4 minuty po 9. hodině, co chcete, to máte.

0: Ozzy jednou určitě, ale doufám, že to nebude tak brzo. See you on the other side a Ozzy Osbourne, rok 1995, deska Osmouzy se na Rock Rádiu 5 minut po 9:45. Tak dneska máme 24. Honza už před chvílí zmiňoval, že v tento den vyšla deska Nevermind od Nirvány, ale já bych zabrousil trochu jinam a připomněl jiný album, který si dneska můžete osvěžit a pustit. A věřím, že to bude stát za to, protože ho všichni známe nazpaměť. To je bez diskuze. Aspoň tedy my, fanoušci kapely Megadeth, protože se jedná o album Rust in Peace, který dneska slaví 36 let od vydání. Tak, máte motivaci na dnešní večer? Já myslím, že, jak jsem říkal, tyhle desky posloucháme furt. Já musím říct, že trošku jsem tady jako přemýšlel nad tím, který album Megadeth je pro mě jakože the best. A příští se mi tady dvě právě, Rust in Peace a to následující, Countdown to Extinction, tak nevím, který z těchhle těch dvou, ale myslím si, že obě dvě mám úplně stejně, jsou naprosto luxusní, tak jestli jsem vám teď připomněl a hlavně se vás navnadil, tak ji dneska hoďte na gramec, jestli máte, nebo třeba i do CD přehrávače. Tady u té desky je zajímavý, že jsou dvě verze, protože Dave Mustaine, když dělal reedici, tak vlastně to nebylo jenom jakože zremasterovaný album, ale on ho i nově přemíchal a dokonce i dělal nějaký dotáčky, že měnil třeba nějaký kytarový vyhrávky nebo sola u všech těch reedic, který se dělali zhruba, myslím, že nějak 10 let zpátky, nevím. Tak to je strašně zajímavý si jako dát dvě verze, jo? Že si můžete dát tu původní a pak tu novou přemíchanou. Já jsem se tý nový přemíchaný hodně dlouho bránil, ale pak jsem zjistil, že ono to hraje fakt skvěle. Oni hrajou obě dvě, samozřejmě z nostalgie poslouchám tu první, tu původní, ale ta nová přemíchaná taky má něco do sebe. Tak můžete třeba, pokud znáte už nazpaměť tu původní, tak si můžete vzít tu přemíchanou. Každopádně dneska máte možnost Megadeth, Rust in Peace, 24.9.1990. Bon Jovi za chvíli na Rock Radio All That Remains a dáme si třeba i Mňágu až Džorb.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
3: trenirkarna.cz
4: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
5: No to není možný.
3: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz
6: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: Schořela mi kulma.
9: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
10: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
12: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
11: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
12: Více na www.hormann.cz.
11: Herman. Jistota na celý život.
13: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
14: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
15: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
14: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
16: Stavebniny Dek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na Dek.cz.
17: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
18: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90. Až do 29. září. Kaufland.

0: Máte pocit, že vám v životě něco chybí? Chtěli byste si doma jen tak povrtávat, ale nemáte čím? Oslušte oko, máme i pro vás. Slušnou vrtačku. Na vrtání zubů asi nebude úplně vhodná, ale nábytek, králíkárnu nebo nějaký nesmysl pro děcka, s ní složíte jedna báseň. A pokud si pro korunu necháte koleno vrtat, hlaďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel třeba vyberou právě vás. Slušná vrtačka od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
1: Slušnou vrtačku vám přináší Stavmat stavebniny. Dodavatel výrobků Debex by Dembraven. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.

0: najdete na sociálních sítích nebo na našem webu rokoviradio.cz plus jeden hudební host, jedno překvapení večera. Takže toho bude hodně, stejně tak jako Rock Rádia, protože se můžete těšit na slušný rockerky, samozřejmě na tváře Rock Rádia, pokřtíme kalendář a skvěle se pobavíme. Takže jestli nechcete chybět, kupte si Lupen, máte možnost na našem webu, jak už jsem říkal, rokoviradio.cz za 790 korun ještě pár dní, protože s každým měsícem se budou zdražovat o stovku, to znamená v říjnu 890 a v listopadu potom 990.
1: Padají vám vlasy? Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: No a pokud se vám nechce čekat až do listopadu a chcete vyrazit někam už třeba tenhle víkend, tak si počkejte, protože pro vás máme připravený kulturní tipy, kde se co bude dít. A potom další muzika. Bryan Adams, Seven, anebo taky Svíti.
2: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Maxi.
5: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
4: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
7: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
8: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
7: Co?
8: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
7: Skla prostroje.cz.
8: Specialista na skla pro pracovní stroje.
9: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
10: Když do tří počítáte dostres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy,
11: yes,
10: tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
11: La Tropical!
10: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
11: Yes,
10: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
12: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
13: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na Dek.cz.
14: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
15: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
16: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
17: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagr.i, BARDS.cz.

0: slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 25. má pro vás pražský klub Vagon na programu Iron Maiden Revival a hned den na to Nirvana Revival. U soboty už zůstaneme, jenom se přesuneme mimo hlavní město do autokempu Kosmonosy u Mladý Boleslavy, kde proběhne rockovej festival. Do hořovického klubu Labe můžete vyrazit na kapely Rapete a Reflections of Karma. Na lodi Kamína na Dvořákově nábřeží v Praze proběhne oslava 10 let existence rock'n'roll punkový kapely The Hopsters. A máme tu pro vás jeden tip i na neděli. V klubu Sedmička na Strahově vystoupí Empty Hall of Fame, který už mají 20-letý zářez na scéně. Jejich speciálníma hostama budou Thalidomid a Something Like, tak si přijďte užít parádní večer ve znamení hardcore. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Zadarmo, mám fasádu zadarmo, potřebuju fasádu zadarmo.
1: Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
0: Zadarmo?
2: Restaurace Vikárka, gastronomická perla přímo na Pražském hradě, otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece, hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
3: Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
4: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
5: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Praha Bavorská 3 Praha 5.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
8: Střešní okna Fenestra.
9: Fenestra?
8: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
9: Fenestra?
8: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: zprávy.
1: Hezké dopoledne přeje David Račák. Lidé by po dnešku z obecních vývěsek nebo webů už měli vědět, kde si ve své obci budou letos volit místní zastupitelé. V části obcí budou moci rozhodnout také o senátorech. Hlasovací lístky dostanou do 6. října do poštovních schránek. Předpověď počasí na následující týdny meteorology nepřestává překvapovat. Nejenže se má nad Evropou usadit světelná kopule, která nastolívá bílé to, ale teploty dokonce vystoupají na takové hodnoty, které se budou výrazně vymykat normálu. No a fotbalisté Ostravy v dohrávce 3. kola domácího poháru zvítězili na stadionu druholigového Kladna až po prodloužení 2-1. Baník poslal na konci prvního poločasu do vedení Jevhení Skiba. Krátce po změně stran vyrovnal David Jurčenko. Ve 119. minutě zajistil Slezanům postup Václav Jurečka.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Tak ještě počasí, zataženo až oblačno, občasný déšť nebo přehánky, můžou se ojediněle objevit i bouřky. V Čechách teploty mezi 12 až 16 stupni Celsia, přičemž na jižní Moravě tam může být až 18.
3: Čas se podepíše na každém autě. Na mytí.cz vám dá zbraně pro epickou bitvu s okolními elementy. Na mytí.cz, chrám autokosmetiky.
0: Slušnej rok. Rock Radio. Doprava.
2: No a ještě pohled na naše silnice. Podíváme se do Karviné, konkrétně v ulici Nádražní. Tam se řeší nehoda dvou osobních aut, která tam komplikuje průjezd. Tak tam počítejte s omezením. Jinak se to zdá být v pohodě a čistý, tak jezděte opatrně a šťastnej dojezd.
4: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozů Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz.
2: Tak pokračujeme dál v rokovým dopoledni čtvrtečním s datem 24. září, máme 5 minut po 10. hodině a Kamil Dráb je s vámi. Já vám přeju hezký den, ať už děláte cokoliv, odpočíváte, chystáte se do práce nebo už pracujete. Já myslím, že Rock Radio je při všech těch aktivitách dobrým společníkem. Minimálně slušní rokoví umělci, kteří jsou tady pro vás připravení. Queeny si dáme, si taky Pain a na začátek sahneme no domácí databáze a vytáhneme vanastovky. Pojďme si dát Andělé.

0: Pictures of You a Last Good Night na Rock Rádiu 10 hodin a 22 minut. Za chvíli nás čekají Halloweeni a jejich Dr. Steen, což je píseň, která se objevila na druhém pokračování Klíčů, tedy Keeper of the Seven Keys Part 2. A je to píseň, která trošku přivodila problémy kapele v tom smyslu, že se nelíbila Michaelu Kiskemu, tedy zpěvákovi, který naspíval jak jedničku, tak dvojku. A demo verzi tedy musel naspívat Kai Hansen. Nakonec to vypadalo tak, že ten jeho zpěv tam zůstane, protože Michael Kiske si k ní cestu nenašel. A ta původní verze naspívaná právě Kai Hansenem zněla fakt jako dobře, ale nakonec firma i management se rozhodli, že Michael Kiske tu píseň přespívá, protože přece jenom už to byl v úzovkách rušivý element pro kapelu Halloween, protože Kai Hansen zpíval samozřejmě na prvních EPčkách a LPčkách, LPčku Walls of Jericho, ale později už jeho zpěv nechtěli. Možná, že i to byl ten důvod, proč potom Kai Hansen vlastně odešel z Halloween, protože měl pocit, že se chce realizovat i sólověji a chce dostat větší prostor pro svoji tvorbu a vlastně později i zpívat, protože ze začátku to v Gamma Ray tak nebylo samozřejmě, ale tak nakonec to dopadlo dobře a nakonec si i Michael Kiske k týhletý skladbě cestu našel. Já myslím, že je to dobře, protože je to jedna opravdu z těch povedenějších věcí z celý ságy, vlastně z celý série těch dvou alb Keeper of the Seven Keys. Takže Dr. Steen za chvíli na Rock Rádiu, přidáme si i znouzecnost a bude třeba i Slash.
1: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
2: Luboši, ty ho nebyl, nic tím neudělal.
1: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: trenirkarna.cz.
4: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz.
5: Máme případ. Nepříjemný zápach a plíseň.
6: Máme podezřelého?
5: Ano, vlhkost.
6: A jak ji dostaneme?
5: Jednoduše, nasadíme pohlcovač Stop vlhkosti od Henkel.
6: Pohlcovač vlhkosti a zápachu?
5: Přesně. Tichý, bez elektrické energie, zlepšuje kvalitu ovzduší a chrání proti vzniku plísní.
6: Dokonce v různém barevném provedení, takže případ vyřešen.
5: Ještě ne, musíme ho koupit.
6: Pohlcovač vlhkosti a zápachu Stop vlhkosti od Henkel. Najdete v Baumaxu a na baumax.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
8: Rychlost a pořádná dávka adrenalinu. Kotlina Sedlčany bude 26. a 27. září patřit mistrovství.

0: Stavební práce, demolice.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a Zkušeben. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: A tak jo, jako Slešovi to hraje, akorát by potřeboval nějakého cenzora, protože na těch albech, který vydal, tak je spousta vaty, ale kdyby se tam objevovaly takovýhle písně, jako jsme slyšeli teď, a Axel to naspíval, vybral si z toho fakt jako ty bestovky, tak by to mohla být slušná deska Gánu, na který se prej údajně maká, ale asi evidentně tihle dva se nedokáží dohodnout, nebo nevím, on, Axel je takovej jako puntičkář, což je dobře, protože on nepustí jen tak něco, co by nemělo být hodné jména Guns N' Roses, anebo případně jeho, což dokládá i deska Chinese Democracy, která se dělala fakt jako strašně hodně dlouho. A věřím tomu, že v tom přetlaku hudebním, který dneska je, tak pokud by Gáni měli vydat novou desku, tak fakt to nebude jen tak něco provizorního, ale muselo by to být velký, jak jsem říkal, hodný toho jména. A to si myslím, že je ten problém, protože když vidíme Slashe, který v podstatě vlastně toho ani moc nenapsal pro Gány, tak jak je produktivní, ale jak jsem říkal, dělá všechny ty desky tak nějak na jedno brdo a těžko z toho vybrat. Jsou tam jako kousky, které jsou něčím výjimečný, ale to jsou právě ty písně, které by měly být v rámci kapely Guns N' Roses, jakože ty nejlepší. Nevím, tak jak se dohodnou, protože Slash je hodně dobrý podpůrný kytarista, který umí zaranžovat kytaru a rozjet tu píseň do nějaký krásný fáze, ale potřebuje k tomu toho člověka, který ho trošku bude usměrňovat. No a to si myslím, že byl právě Axel v těch svojich věcech, protože Slash mu do nich dělal krásný kytary. Uvidíme, jak se dohodnou, no, jestli to nakonec klapne a jestli novou muziku od Gánu ještě uslyšíme. Každopádně uslyšíme za chvíli na Rock Rádiu Valda Gang, dáme si Uda nebo taky Beatles, no a v 11 hodin rozpoutáme elektrický oběd.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland. Kdo staví?

0: stokrát víc. Skupinu Gorilla Crash podporuje firma PBA Monolit. Váš dodavatel železobetonu už dlouhých 20 let.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
4: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.

0: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
1: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yes, so.
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
4: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje-tour.cz.

Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
1: Ale grepák, jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
2: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion.prague.cz.
5: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Moderní plechové zahradní domky Hermann vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
7: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
8: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
7: Více na www.hermann.cz.
8: Hermann. Jistota na celý život.

0: DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Střešní okna Fenestra.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
2: Fenestra?
1: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
0: Rock Radio. Zprávy.
3: Hezké dopoledne přeje David Račák. Prezident Petr Pavel dnes v Nebrasce zakončí svou návštěvu Spojených států. Setká se se zástupci Národní gardy, která dlouhodobě spolupracuje s českou armádou. Bude jednat s guvernérem Jimem Pillenem a na místní univerzitě bude debatovat se studenty. Americký prezident Donald Trump s manželkou Melanie osobně přivítali na letecké základně Andrews u Washingtonu čínského prezidenta Xi Jinpinga s manželkou. Si ve středu pozdě večer našeho času zahájil třídenní státní návštěvu USA a dnes bude s Trumpem v Bílém domě jednat. No a 8 zápasy dnes odstartuje 5. ročník fotbalové ligy národů. Vítězství v soutěži obhajují Portugalci, v jejichž dresu nebude chybět 41-letý útočník Cristiano Ronaldo. V prvním utkání nastoupí proti Walesu.
0: Rock Radio. Počasí.
4: Jak bude dneska? Zataženo až oblačno, občasný déšť nebo přehánky, můžou se objevit ojediněle i bouřky s teplotami mezi 12 až 16 stupni Celsia a na jižní Moravě tam může být i 18.
1: Nabití.cz je váš partner v boji se špínou a vrtochy počasí. Staňte se mistrem mycích rituálů. Nabití.cz, chrám autokosmetiky.
0: Rock Radio. Doprava.
4: Ze silnic jedna zpráva, konkrétně Písek, ulice Budějovická, překáží tam v provozu nehoda dvou osobních aut, tak s tím počítejte.
5: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozů Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz.
0: Rock Radio. Elektrický oběd.
4: Jdem si dělat radost, protože tady máme 11. hodinu, nebo respektive něco málo po ní, a vy víte, že v pracovní den vás čeká elektrický oběd, tedy muzika, kterou si můžete přát a napsat si o ní a zpříjemnit si tak den pracovní, aby vám to třeba utíkalo, nebo aby se vám dobře obědvalo, mě si právě jíte. No, každopádně možnosti jsou, stačí jenom napsat na náš Facebook do zpráv anebo na e-mail obed@rokovýradio.cz. To jsou dvě cesty, ze kterých se to ke mně dostane, no a já vám to následně, pokud to bude v mých možnostech, přetavím do éteru Rock Rádia. Kamil Dráp je s vámi, přeju vám hezký den a taky dobrou chuť k tomu, co si uvaříte. No a první ingredience standardně ode mě.

Tak tohle byl YouTube a Van na Rock Rádiu, jakožto otvírák dnešního elektrického oběda. Pojďme dál, dáme si Iggyho Popa, protože si dáme Candy a má to být, jako píše se tady v první řadě pro mě, všechny řidiče, ať dojedeme v pořádku a celkově pro všechny. Předem děkuji a přeji krásný den. Tak to je vzkaz, který dorazil, tak si pojďme dát Iggyho Popa.

Black Kraus na Rock Radio. Ještě pořád dá se říct novinka, protože je to z roku 2024 a po té neaktivitě kapely, která zazářila na začátku 90. let, je to pořád ještě v podstatě nový. Nový materiál, který jsme si připomněli díky Hanse. No a já tady mám další vzkaz. Ahoj Kamile. Jestli se najde místo, nechal bych si zahrát Vypsanou fixu, Dezolát, jinak ti přeju hezký den, stejně tak jako všem ostatním. Moc krát děkuji. Tak Vypsaná fixa a Dezolát.

0: celej žhavej.
1: Rock Radio. Elektrický oběd. Oběd.
2: Zadarmo, mám fasádu zadarmo, potřebuju fasádu zadarmo.
3: Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
2: Zadarmo?
4: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
7: Co s tím autem budu dělat? Už ho nepotřebuju a nemám čas to řešit.
8: Tak to nechte na nás. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. U nás v Auto Opat vykoupíme jakýkoliv vůz osobní užitkový. Pro auto si přijedeme, zdarma oceníme a zajistíme prodej. Papírování i záruky jdou za námi a při protiúčtu přidáme bonus.
9: Auto Opat. Výkup a prodej vozidel bez starostí.
10: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
11: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.

Rolling Stones na Rock Radio, Anybody See My Baby, píseň, která zazněla v elektrickém obědě, a to díky Martinovi, který si o ní napsal jen tak pro pohodu dnešního dne. Další vzkaz zní takto: ahoj Kamile, jak se máš? Hele, dobře se mám, makám jako šroub, a to proto, abych vám zahrál vaše oblíbené písně. To znamená, mohl bych tě požádat prosím o zahrání Panoptika, Noc v opeře, jsme v kanclu, nějaký nachcíplý, tak ať nám uděláš aspoň radost. Díky a ahoj, napsal Jirka. Tak jdeme dělat radost.

Whitesnake je na Rock Rádiu. Krásná záležitost, konec 80. let, tak ten Davidovi patřil, co se týká jakože spíš té komerční stránky, protože jeho tvorba vykazuje skvělý výsledky během všech ér, akorát některý už jsou trošku upozaděný, ale tohle byla samozřejmě éra hodně slavná se Stevem Vaiem za kytarou, tak jsme si na ní vzpomněli díky Lubošovi, který napsal, že by chtěl slyšet právě Whitesnake z druhé poloviny 80. let. Tak jsem vybral tuhle tu píseň, no a teď jdeme dál. Píše nám Tereza, která zdraví a chtěla by nechat zahrát Crazy od Aerosmith, píše pro všechny, co právě vaří.

0: vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a s Kušebem. Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality.
4: Rodinný dům v Králově Dvoře na Berounsku za 9 milionů 900 tisíc. Byt 2+1 v Ústí nad Labem na severní terase za 2 miliony 700 tisíc. Rodinný dům v Sadské na Nymbursku za 8,5 milionu. Byt 3+1 v Rakovníku za 5 milionů 700 tisíc. A byt 1+1 Ostrava Výškovice za 2 miliony 650 tisíc korun.
3: Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
0: Rock Radio. Všude tady je slušnej rok doma. V Praze na 103,7 FM, v Kolíně na 91,4, v Kutné Hoře na 92,5, v Benešově na 95,8 a v Mladé Boleslavi na 103,5 FM. Další frekvence najdete na našem webu www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Slušnej rok pro východní Čechy.
5: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými

0: nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
1: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Rock Radio. Dabu i FM nebo na radia.cz.

Dali jsme si Europe na Rock Rádiu a samozřejmě muzika na vaše přání a tuhle tu skladbu chtěla slyšet Eva. Já tady mám další zkaz. Vojta napsal: Čau Kamile, prosím o zahrání nějaké pecky od Ozzy Osborna pro mého taťku, který před 14 dny odešel do rokového nebe, a vzkazujeme mu, že ho máme moc rádi a nikdy na něj nezapomeneme. Takže volume doprava, ať si to tam nahoře pořádně užije. Napsal, jak jsem říkal, Vojta. Tak já jsem připravil asi píseň, která je pro tuhle příležitost za mě úplně nejideálnější, a to je skladba Ordinary Man od Ozzyho, samozřejmě s Eltonem Johnem. Já k tomu ještě přihodím Rammsteiny a rádio, který chce slyšet Zuzana, a tím dnešní elektrický oběd ukončíme, protože už se nám sem nic nevejde. Omlouvám se všem ostatním, na který se nedostalo, napište příště, nějak to zmákneme. Každopádně Kamil Drábám přeje hezký čtvrtek a za chvíli už je tady pro vás Dan a rokovej Horas.

0: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
4: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem...

0: sukorady.cz.
1: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Slušnej rok pro Benešov na 95.8 FM.
4: Střešní okna Fenestra.
5: Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
5: Fenestra?
4: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
3: Rock Radio. Zprávy.
6: Hezké poledne přeje David Račák. Ojeti nejsou čím dál víc v kurzu. Ještě před pár lety bylo ojeté auto pro řadu lidí cestou, jak si pořídit vůz a výrazně ušetřit. V posledních letech se ale situace mění. Ojetina se v průměru prodává už za zhruba 325 tisíc korun a to je o 100 tisíc korun víc než před 5 lety. Zájem přesto roste. Čínský prezident Xi Jinping se dnes v rámci oficiální návštěvy Spojených států setká v Bílém domě se svým americkým protějškem Donald Trumpem. Očekává se, že hlavními tématy jednání budou obchodní spory a bezpečnost umělé inteligence. No a nový trenér české fotbalové reprezentace Španěl Santi Denia musel udělat už 7. vynucenou změnu v nominaci na nadcházející 4 zápasy Ligy národů. Zraněného levého beka pražské Sparty Matěje Rineše nahradil Ondřej Zmrzlý z Górníku Zabře.
3: Rock Radio. Počasí.
7: Dnes bude zatažena až oblačno, postupně proměnlivá oblačnost, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, nejvyšší denní teploty 13 až 17 stupňů.
8: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
7: Na silnici 23 u obce Omice, okres Brno-Venkov, je porouchané osobní vozidlo, je tam překážka na vozovce, čekejte tam zdržení, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
9: Šťastnou cestu vám přeje Tukas, autorizovaný servis vozů Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás, Tukas.cz.
3: Rock Radio. Rokovej voraz.
7: Já vás zdravím, rockeři, začíná Rokovej voraz, to předposlední tohohle týdne, ne poslední. Já už jsem dneska v pátku, ten nás čeká zítra bohužel, ale zas bude prodloužený víkend, takže to volno si užijeme díl o to. A já mám pro vás lístky, ale ještě vám neřeknu jaký, kdo budete rychlý, mrkněte na Facebook Rock Radio a tam je uvidíte. Mám pro 2 lidi 2 lístky, tak se mrkněte, na co to je. Ale jedno vám řeknu, koncert to není. A já vám pustím Dio, Aleš Brichta a Nemo, Nothing More.

0: To byly Fornum Blondes, Wozap a Linda Perry, skvělý hlas. A jak jsem dneska naznačoval už v openéru, kdy jsme začínali rokovej voraz, tak mám pro vás lístky, tentokrát to nebude na koncert, ale bude to na skvělou příležitost, kdo má na té rádi motorky, a to zrovna plochou dráhu, protože se jede Zlatá přilba v Pardubicích, a to 4. října, a bude to ve Svitkově, což je část Pardubic tam, takže můžete vyrazit a my máme pro vás lístky pro dva z vás, máme 2x2, takže nepůjdete sami, a tak mrkněte k nám na Rokový rádio, na Facebook, tam je už je příspěvek, kde je moje fotka s lístkama, tak tam napište, koho byste vzali a proč byste tam jeli, napište mi to tam a já dneska někoho kolem třetí vyberu, dva z vás tedy dostanou po 2 lístkách, ať se můžete na tuhletu skvělou příležitost podívat, je to kultovní záležitost v České republice, Zlatá přilba. Takže, abyste byli u toho. A já vám pustím další písničky, třeba Joan Jett, Papa Roach, anebo Kabát a Myslivecký ples.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka CZ s novinkama o krok napřed.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
8: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
9: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i spodek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
11: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na 2 a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na dek.cz.
12: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
13: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Praha Bavorská 3 Praha 5.
14: Ahoj, tady je Pepa Vojtek z Kabátu, zdravím všechny posluchače Rock Rádia a ať vám to rokuje.

0: Ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádný potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Miniřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdý a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: Manic Street Preachers. A já doufám, že už máte v kalendáři 7. listopadu zakruškovanýho, protože naše rádio slaví 18 let. Už bude konečně plnoletý, takže už může začít pít, ale pít tam budeme my. Takže mrkněte na naše stránky na rockovýradio.cz, kde už máte lístky za 790 tenhle měsíc, v říjnu to bude 890, no a v listopadu 990, takže můžete ušetřit 200, když budete rychlý, a je to ve Zlíně 7. listopadu v hale Datart, je to ta hokejová hala, tak doufám, že ji naplníme, protože my tam budeme tam všichni moderátoři, budou tam hostesky a budou tam tři český kapely, které už můžete vyčíst vlastně z plakátu, který už je na sociálních sítích. Já jsem ho teda študoval čím dál tím víc, tak tam vlastně uhodnete všechny tři kapely. Já jsem na to začátku moc nekoukal a teď jsem to celý projel, takže kdo posloucháte naši hudbu a máte rádi českou hudbu hlavně, tak to odhalíte a budete vědět, na co si kupujete lístky. Takže se nachystejte a já vás na to naladím další českou hudbou a bude to Proteus a závislosti.
1: Maxi.
2: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
1: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až

0: Kodiak a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: KFC ti zase nabízí víc.
1: MacBooky Neo,
2: iPhone 17,
1: laserové projektory,
2: sluchátka Apple Beats
1: a stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
1: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
2: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
3: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Praha Bavorská 3 Praha 5.
4: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinskoamerická taneční škola La Tropical.
5: La Tropical!
4: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
5: Yeso!
4: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
6: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
7: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. Rocková opera Antigona slaví 20. narozeniny. Popřejte ji spolu s námi v sobotu 26. září od 18 hodin v divadle Rock Opera Praha. Slavte s námi rockopera.cz.
8: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.

0: stojí vás domácnost i záliby spoustu energie, neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka.
1: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
2: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
3: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
2: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hormann.cz.
3: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
2: Přece Hermann.
3: Hermann. Jistota na celý život.
4: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
9: Vážně? A co umí?
8: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
9: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
10: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
11: Rock Radio!
12: Rock Radio. Zprávy.
13: Hezké odpoledne přeje David Račák. Po chladnějším a deštivém závěru pracovního týdne se počasí o víkendu zlepším. Oblačnosti i srážek ubyde a postupně se začne výrazně oteplovat. Začátek příštího týdne už bude ve znamení typického babího léta beze srážek, se slunečnou oblohou a teplotami až kolem 25 stupňů. Severní Korea v úterý zkušebně odpálila vylepšený systém řízených raketometů ráže 240 mm. KLDR čelí sankcím OSN kvůli svému vojenskému jadernému programu a výrobě balistických střel. No a hokejisté Liberce dnes v extralize zavítají po druhé krátce za sebou na východ Čech. Po úterní výhře na ledě mistrovských Pardubic se Bílí Tygři představí od 18 hodin v předehrávce 4. kola v Hradci Králové. Oba týmy mají na kontě skalp obhájců titulu, je to ale zatím jejich jediná výhra v soutěži.
12: Rock Radio. Počasí.
14: Dnes bude zataženo až oblačno, postupně bude proměnlivá oblačnost, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, nejvyšší denní teploty 13 až 17 stupňů.
15: Možná, že vaše auto není nové. Díky e-shopu Namytí.cz si to ale spousta lidí bude myslet. Namytí.cz. Chrám autokosmetiky.
12: Rock Radio. Doprava.
14: Na D0 kolem 17. kilometru na trase Modletice Ruzině je nehoda osobního auta s nákladňákem. Na místo jede policie České republiky. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať se tam v pořádku dostanete.
10: Instagram Rock Radio. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
12: Rokovej poraz.
14: Tak, rokeři, první hodinku rokovýho razu s Danem máme za sebou a já zase připomínám, na Facebooku Rock Radia máme rozdávačku o lístky na Zlatou přilbu do Pardubic, takže kdo se chcete podívat, tak se tam mrkněte a napište si o ně, hlavně označte, koho byste vzali a proč byste ho vzali, napište. A já vám pustím k tomu nějakou hudbu a budou Aerosmith pro Netáhla, Trantenberg a Ozzy Osbourne, Crazy Train.
12: Rock Radio.
16: Tady vidím velký špatný.

0: je slušná muzika.
1: Hýmel holoto, tady Luboš Valeček alias Horst z kapely Trautenberg. Posílám poštovního holuba s pozdravem všem posluchačům Rock Rádia.
2: Každý z nás to ví!

0: Smith, písnička Pink, rok 1997, skvělý hlas Stevena Tylera. A já už mám nachystanýho Míru Šmajdu, ale ten ještě bude, před ním bude Nirvana a Nazaret. A já právě jsem předevčírem jsem viděl příspěvek Míry Šmajdy, který vzpomínal na Vláďu Šafránka, to musím asi představovat, Vláďa Šafránek založil Valda Gang, zpíval v Harleych. Já jsem se s ním teda i osobně setkal tenkrát před 22 lety na koncertě Harley, takže jsem to štěstí měl. A mě spíš zarazila ta fotka, jak on jí Miro předal, tak tam lidi psali, on tam vzpomínal prostě na Vláďu, na skvělý hudebníka, který ho vlastně nahradil, a teď ty lidi tam jako psali fakt jako hnusný komentáře. Jo, tady je vzpomínka na někoho, kdo už mezi náma není, byl skvělý hudebník a lidi tam prostě dokážou být fakt hnusný. A mě to fakt jako nasralo, no, to řeknu tady, protože jsem to chtěl komentovat a říkám, to nemá smysl. To vždycky většinou komentou, jsem se rozklikl pár těch lidí a říkám, musím se na ně podívat. A jsou to lidi, kteří v životě vlastně nic nedokázali. Jejich vrchol byl, že stihli ráno v 6 do práce a to byl celý vrchol. Jo, a takovýhle lidi tady budou urážet někoho, kdo něco aspoň dokázal. Jo. Ale o tom se bavit už nebudem. Prostě lidi jsou takový a ono jednou na to přijde, až budou ty sítě konečně, nebudou inkognito a bude se muset člověk tam založit ten Facebook nebo Instagram, že to bude přes občanku. Pak budou koukat, až budem předvolání. To se bude už psát jinak ty komentáře. No, takže jdem na to. Já vám pustím ZZ Top, Miro Šmajda, Nirvana anebo Nazareti.
1: Zadarmo, mám fasádu zadarmo, potřebuju fasádu zadarmo. Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup. Zadarmo?
2: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
3: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
2: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
4: Máme případ. Nepříjemný zápach a plíseň.
5: Máme podezřelého?
4: Ano, vlhkost.
5: A jak ji dostaneme?
4: Jednoduše, nasadíme pohlcovač Stop vlhkosti od Henkel.
5: Pohlcovač vlhkosti a zápachu?
4: Přesně. Tichý, bez elektrické energie, zlepšuje kvalitu ovzduší a chrání proti vzniku plísní.
5: Dokonce v různém barevném provedení, takže případ vyřešen.
4: Ještě ne, musíme ho koupit.
5: Pohlcovač vlhkosti a zápachu Stop vlhkosti od Henkel. Najdete v Baumaxu a na baumax.cz.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
7: Rychlost a pořádná dávka adrenalinu. Kotlina Sedlčany bude 26. a 27. září patřit mistrům.

0: stavební práce, demolice.
1: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
2: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
1: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
3: Vstupenky na dětiraje.cz.
2: Bude vejdán.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
6: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
5: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
6: A můžete využít i výhodné financování.
5: Nabídka vozů na auto-police.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
7: Restaurace Vikárka, gastronomická perla přímo na Pražském hradě, otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miloslava Kubece, hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.

0: Máte pocit, že vám v životě něco chybí? Chtěli byste si doma jen tak povrtávat, ale nemáte čím? Osušte oko, máme i pro vás. Slušnou vrtačku. Na vrtání zubů asi nebude úplně vhodná, ale nábytek, králíkárnu nebo nějaký nesmysl pro děcka, s ní složíte jedna báseň. A pokud si pro korunu necháte koleno vrtat, laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel třeba vyberou právě vás. Slušná vrtačka od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
1: Slušnou vrtačku vám přináší Stavmat stavebniny. Dodavatel výrobků Debex by Dembraven. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.

a dohráli ZZ Top. A dneska je 24. září. Já vím, že 24. všichni máme zarýsovaný prostě, nebo zafixovaný, ne zarýsovaný, zafixovaný s prosincem, s Vánocema, to taky za 3 měsíce, ale dneska slaví narozeniny, a to kulatý Vašek Bláha z Divokého Byla nebo Medved 009. A já jsem si říkal, jestli tak hezky hodí, já tady od Divokého Byla mám super pecku na 24. na Vánoce, takže to pustíme, tu minutu 20 vydržíme, se trošku naladíme, venku je stejně zima, prší tam, na sněžce jsem slyšel, že už sněží, takže se to ideálně hodí, se budou lidi myslet, že jsem blázen, ale tak jdem na to.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: A klid.
1: Skupinu Tlustá Berta podporuje firma BBA Monolit, váš dodavatel železobetonu.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
5: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
6: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
7: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
11: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
12: Stavebniny DEK přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na DEK.cz.

0: nebo na radia.cz. Rock Radio, co se děje?
1: Pátek 25. má pro vás pražský klub Vagon na programu Iron Maiden Revival a hned den na to Nirvana Revival. U soboty už zůstaneme, jenom se přesuneme mimo hlavní město do autokempu Kosmonosy u Mladý Boleslavy, kde proběhne rockovej festival. Do hořovického klubu Labe můžete vyrazit na kapely Rapete a Reflections of Karma. Na lodi Kamína na Dvořákově nábřeží v Praze proběhne oslava 10 let existence rock'n'roll punkový kapely The Hopsters. A máme tu pro vás jeden tip i na neděli. V klubu Sedmička na Strahově vystoupí Empty Hall of Fame, který už mají 20-letý zářez na scéně. Jejich speciálníma hostama budou Thalidomide a Something Like, tak si přijďte užít parádní večer ve znamení hardcore. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
0: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockoviradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je

0: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yes, so.
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!
3: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
4: Schořela mi kulma.
5: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s Etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
8: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
9: www.projektantbudoucnosti.cz.
10: Střešní okna Fenestra.
11: Fenestra?
10: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
11: Fenestra?
10: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák. Lidé by po dnešku z obecních vývěsek nebo webů už měli vědět, kde si ve své obci budou letos volit místní zastupitelé. V části obcí budou moci rozhodnout také o senátorech. Hlasovací lístky dostanou do 6. října do poštovních schránek. Evropská unie společně s 50 zeměmi vydali v OSN společné prohlášení na podporu Ukrajiny, v němž vyzvali Rusko k zastavení bojů. Mezi signatářskými zeměmi chybí Spojené státy americké. Ty hrají zprostředkovatelskou roli v jednáních mezi Ukrajinou a Ruskem. No a basketbalista Tomáš Satoranský dnes zahájí svou 7. sezónu v Evropské lize. Poprvé se v prestižní soutěži představí jako hráč Apoelu Tel Aviv, kam přestoupil v létě po konci angažmá v Barceloně. Prvním soupeřem jeho týmu bude Bayern Mnichov.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude zataženo až oblačno. Postupně bude proměnlivá oblačnost, na většině území se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, nejvyšší denní teploty 13 až 17 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: V ulici Nádražní v Hluboké nad Vltavou, okres České Budějovice, nehoda dvou osobních aut, obešlo se to bez zranění, tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, tam pořádku dorazíte.
3: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozu Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz.
0: Rock Radio. Rockovej foras.
2: Tak, rokeři, jsme v poslední hodince rokového obrazu s Danem a já, jak jsem říkal dneska několikrát už, rozdávám lístky na plochou dráhu na Zlatou přilbu do Pardubic nebo do Svitkova. Takže mrkněte na naše socky, napište si o ty lístky, protože za půl hodiny budeme rozdávat lístky. Dostanu dva z vás, dva lístky, aby nešli sami, takže to hlídejte, ať víte, že jste to třeba vyhráli vy. A já vám pustím Scorpions, Motorband, Bon Jovi, anebo Simple Plan, Wake Me Up.

0: Skvělý Škorpion z Rock You Like You Hurricane z roku 1984, ale tato verze z roku 2011. A já už mám nachystaný pro vás Dimitrije Adie a ještě bych vás chtěl pozvat k nám na stránky rockovýho rádia nebo rock rádia, tak dejte rockovýradio.cz, dejte tam podcasty, protože Kamil tady měl ve středu v 9 kluky z Dimitry právě a měl tady, byl tady vlastně Jirka Urban, byl tady s Urbanem. Já už se tady pletu Jirka Urban s Urbanem, jasný, samozřejmě, byla tady celá rodina Urbanovic, byl tady s Majerem, a takže na ně, na kluky mrkněte, jsou tam v podcastu, asi něco dozvíte o Dimitry, Nojce na nás vykašlal samozřejmě, takže kluci to tady přišli zachránit, tak se na to mrkněte, poslechněte si to, je to v podcastech, najdete to i na YouTube, i Spotify. A já vám pustím další muziku, nás čekají Nickelback, Die Happy s Martou Jandovou, The Darkness, anebo ty Dimitrije Adie. A za 20 minut necelých vám řeknu, kdo dostal lístky na tu zlatou přilbu.
1: Nové vydání magazínu Reportér.
2: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
1: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy Kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
2: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
1: A k tomu spousta dalšího čtení.
3: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. Auto-štěpánek.cz.

0: Radio. Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Před námi je prodloužený víkend, i ten nabízí spousty akcí, které potěší každého milovníka jedné či dvou stop. Tak třeba Březelupy u Zlína, tam se budou rozdávat tituly ve Flatracku. Ne tedy úplně všechny, ale minimálně ve třídě klasiků. Tomu tak bude, proti je totiž Březelupský závod v posledním sezóně. Startuje se o 1:30 a kromě klasiků se v Březelupech můžete těšit na kompletní tuzemskou špičku i v elitní třídě FT1. Pro mnohé jezdce z ní to bude závěrečná příprava na poslední evropský závod mistrovství světa, který se pojede jen o týden později v Pardubicích na levé točky v sobotu do Březolu. Do Jilemnice vyražte, jeli vaší srdeční značkou Java. U Kordů totiž bude javácký den otevřených dveří, což mimo jiné znamená, že si budete moci vyzkoušet třeba Javku 42FJ, Javu Kývačku CL 350, 400 Genie a pořadatelé doufají, že bude nachystaná i dlouho očekávaná Java 730 Twin. V Jilemnici, přesně i v Zálesní Lhotě, si Javek užijete od 8 raní do 5 odpolední. A ještě Havlíčkův Brod, tam se bude taky v sobotu areál Harbekaru zavírat sezóna. Čeká vás vše, co se na podobné akci čekat dá. Soutěže, výška, občerstvení a večerní pokec v klubovně Devils of the Road, což je parta, která to celé pořádá. Ještě dodám, že v Havlbrodě se startuje s 10 hodinou dopolední.
0: Rock Radio Motokeci.

Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každý všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každý všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

0: skvělý Nickelback, Never Gonna Be Alone z roku 2008. No a já vám vyhlásím, kdo dostal ode mě dva lístky po dvou, a je to Tereza Tlapáková a Lukáš Vecek. Takže ode mě dostáváte každý po dvou lístkách, užijte si Zlatou přilbu v Pardubicích nebo ve Svitkově, snad se vám tam bude líbit. Klidně mi pošlete pak nějaký fotky, jak tam vypadalo. Já tam sice kousek, já od Pardubic bydlím 12 kilometrů, ale tohle není úplně můj šálek čaje, co by se mě líbilo. I kdyby dostal lístky zadarmo, samozřejmě jel bych tam, nebudu lhát, jsme Češiné, tak pojedem se tam podívat zadara. A já než se s váma rozloučím, protože zbývá poslední 20 minut rokovýho orazu s Danem, než nastoupí kluci Kuba s Petrem, který za chvilku přijdou, tak já vám zahraju Gány, Jirku Schellingera, POD anebo Kiss. Tohle byl rokový oraz s Danem, já jsem Dan Kotek, tak se mějte hezky a čau.
1: trenirkarla.cz
2: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
4: No to není možný.
3: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarla.cz
5: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz Pro bohatší Česko.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup 6. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert

0: interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok s Garáží a zkušeben. V DABu i FM nebo na radia.cz.

tower falls. Grass still withers and the flower falls.

0: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
1: Under Armour makes you better.
2: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brand House Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i spodek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
5: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
6: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
7: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.
9: Rock Radio!
10: Rock Radio. Zprávy.
11: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Plná nádrž pořádně provětrává peněženky řidičů. Ceny pohonných hmot v Česku stále rostou. Ve středu stál litr nafty v průměru 49 korun a 52 haléřů. Benzín pak pumpy prodávají průměrně za 45 korun a 91 haléřů. Za týden tak paliva zdražila o víc než korunu a blíží se rekordním hodnotám z března 2022. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Policie zatím stále nezná matku mrtvého novorozence, kterého našli v kontejneru v Rovensku pod Troskami. Totožnost zkusí zjistit pomocí testů DNA. Policisté chystají plošný screening. Kriminalisté se případem zabývají od 13. září. Miminko bylo v kontejneru na tříděný odpad. Svátek svatého Václava oživí řadu měst. Třeba v Českém Krumlově potrvají svatováclavské slavnosti 4 dny. Od zítřka až do pondělí 28. září, na kdy připadá svátek svatého Václava. Co návštěvníkům nabídnou výmluvčí radnice Petra Nestávalová.
12: Slavnosti nabídnou program po celé 4 dny. Páteční blues, sobotní večer otevřených muzeí a galerií, nedělní koncert písničkáře Michala Horáka i sváteční pondělní program.
11: Jeho součástí budou mimořádné prohlídky a tradiční svatováclavská mše. Fotbalový gólman Marek Kalina dostal kvůli korupci rekordní trest. Etická komise fotbalové asociace mu uložila zákaz činnosti na 20 let a pokutu 500 000 korun. 29-letý Kalina se přečinů dopouštěl od roku 2021, hlavně v dresu třetiligového Zlínska. Tolik zprávy, pěkný den.
10: Rock Radio, počasí.
13: Dneska nám prší opravdu po úplně celém území České republiky a bude tomu tak určitě až i do večerních hodin. Ten déšť nám jde ze severozápadu směrem na jihovýchod, takže určitě ojediněle můžete očekávat prostě přehánky po celé České republice. Co se týče teplot, tak máme venku momentálně kolem 15 stupňů a večer to padne asi na 7. Zítra nás bude čekat polojasno po celé České republice a vypadá to dokonce, že i bez deště. Bude tomu tak i do konce týdne. Každopádně zítra teploty kolem 16 stupňů.
14: Čas se podepíše na každém autě. Namytí.cz vám dá zbraně pro epickou bitvu s okolními elementy. Namytí.cz, chrám autokosmetiky.
10: Slušnej rok. Rock Radio. Doprava.
13: Dejte si pozor v ulici Ruská v Praze. Jsou tam sobě dva osobáky, tak pozor, ať se tam nestane nějaká další tragédie. Na silnici 20 u Hluboký nad Vltavou je havaroval osobák a dělali tam docela dost velký kolony, tak se tomu určitě radši vyhněte. Na silnici 160 u Malšína mám ještě další nahlášenou nehodu dvou osobáků a dva osobáky se taky srazili na třídě 3. května ve Zlíně. Díky bohu tam ale nikomu nic nestalo, i tak bych se tomu být vámi radši vyhnul.
9: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový odpoledne.
13: Máme 15 hodin a 1 minutu k tomu a rokový odpoledne právě teďko začíná. Normálně by to bylo s Kubou a s Petrem, ale bohužel jsem tady dneska jenom já. Petr mám aspoň po těch dvou dnech, co jsem tady nebyl, jsem už zase zpátky usednul, už je mi líp. Nebylo mi úplně zrovna hej, ale díky bohu, že jsem to docela dost rychle vyležel. Kuba tady s náma dneska bohužel nebude, ale i tak to zvládneme samozřejmě i bez něj. Čekají vás zase nějaký rozdávačky, budeme si povídat o muzice, ale hlavně tu muziku budeme pouštět, tak se nebudeme vůbec zdržovat, ne, prostě se na to pojďte rovnou teďka vrhnout. Čeká vás Lucie, taky President of the United States of America, jejich písnička Lump, neboli Lump, ale jako první si dáme Rammsteiny a jejich America. Pojďme na to, ne?

0: a jejich pecka Malibu nám právě teďka dojíždí na Rock Rádiu a já pro vás, kamarádi, zase opět něco mám. Mám pro vás samozřejmě zase další dva lístky. Tentokrát na Harley, buď na 2.10. do Polný, anebo na 3.10. do Chlumce nad Cidlinou. A můžete tam u toho samozřejmě bejt taky. Akorát si otevřete Facebook a tam je do zpráv, tam si najdete teda stránky Rock Rádia samozřejmě jako první. A do zpráv mi tam potom napište, proč bych tady ty lístky měl dát právě vám. A já si tak za hodinku a půl vyberu jedno z vás, které ode mě dostane. Taky mi prosím vás do té zprávy nezapomeňte napsat, na který z těch koncertů chcete, jestli buď 2. nebo 3.10. A taky mi tam napište vaše telefonní číslo, ať vám můžu odsud z éteru zavolat a můžeme spolu tady chvilinku pokecat. Takže rozhodně pište a pište a pište, ať jsou ty lístky přece u vás doma, ne? Už jako moc času není, hele, do konce toho týdne. Teďka si ale, ať se vám to celý píše líp, tak vám dám nějakou muziku. Avatar, taky Olympic s jejich peckou Jednou, anebo Stouni I Can Get No Satisfaction.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite, přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
4: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
5: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
6: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
5: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
6: Více na www.hormann.cz.
5: Herman. Jistota na celý život.
7: V kuchyni, v obýváku, na záchodě. Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si apku radia.cz.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
10: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
9: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
10: A můžete využít i výhodné financování.
9: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoli, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
12: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze Stodůlkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
13: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.

0: Ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Mini Řáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdý a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: Motley Crue a Kickstart My Heart nám právě teďka 15 hodin 36 minut k tomu skončilo na Rock Rádiu a já tady zase pročítám nějaký články a vidím tady jeden docela dost zajímavý, teda musím říct. A rozhodně by mě zajímalo, jestli vy, naši posluchači, jste tady na té konkrétní akci byli. Dva dny zpátky totiž v Chomutovský Rocknet aréně odehráli Kabáti. Po dvou letech je zase vidíme na pódiu a já mám z toho docela dost velkou radost, protože já jsem u toho teda osobně sám bohužel být nemohl, ale vypadá to, že to byl fakt dost dobrý koncert, prostě tak, jak ten koncert má vypadat. Jo, Pepa tam prej neskutečně prostě zpíval, hráli ty pecky, které jsme chtěli slyšet, prostě všechno bylo správně, nastoupili včas. Akorát nějaký lidi psali, že akorát jim to možná přišlo trošičku krátký, ale i tak prej tam byla hrozně dobrá atmosféra, všichni dobře viděli, prej tam byl dost slušný zvuk, takže by mě docela zajímalo, co si o tom myslíte právě vy. Klidně mi to můžete na Facebook napsat, vy co jste tam byli, jaký se vám to zdálo, jaký vám to přišlo a jak moc si to užili. A já zatím pustím zase další muziku tady u nás na Rock Rádiu. Alice Cooper, taky Def Leppard, Sabatoni se vrátí, anebo Horký, že slíže, a já zprostá.
1: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Maxi.
4: Noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
3: Maxi. S tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
4: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. 10 plus 1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na DEK.cz.

0: www.rockradio.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: Pátek 25. má pro vás pražský klub Vagon na programu Iron Maiden Revival a hned den na to Nirvana Revival. U soboty už zůstaneme, jenom se přesuneme mimo hlavní město do autokempu Kosmonosy u Mladý Boleslavy, kde proběhne rockový festival. Do hořovického klubu Labe můžete vyrazit na kapely Rapete a Reflections of Karma. Na lodi Kamína na Dvořákově nábřeží v Praze proběhne oslava 10 let existence rock'n'roll punkový kapely The Hopsters. A máme tu pro vás jeden tip i na neděli. V klubu Sedmička na Strahově vystoupí Empty Hall of Fame, který už mají 20-letý zářez na scéně. Jejich speciálníma hostama budou Thalidomid a Something Like, tak si přijďte užít parádní večer ve znamení hardcore. Programa budou Thalidomid a Something Like, tak si přijďte užít parádní večer ve znamení hardcore. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
1: Zadarmo, mám fasádu zadarmo, potřebuju fasádu zadarmo.
2: Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
1: Zadarmo?
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagrae, brds.cz.
5: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
6: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
7: Rock Radio.
8: Jediný slušný rádio.
7: Jediný slušný rádio pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio.
9: Střešní okna Fenestra.
10: Fenestra?
9: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
10: Fenestra?
9: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.
7: Rock Radio. Zprávy.
11: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. S příchodem podzimu pomalu končí chatařská sezóna. Majitelé chat a chalup by tak měli začít myslet na zabezpečení svých víkendových obydlí. Ta se totiž opět stávají častým cílem zlodějů. Pozoruje taky policie, která v chatových oblastech a v zahrádkářských koloniích chystá kontrolní akce. Do Česka příští týden dorazí kromě italské premiérky taky premiér Saska Krečmer. Dvoudenní návštěvu zahájí ve čtvrtek, kdy ho čeká slavnostní recepce u příležitosti německého státního svátku. V pátek se pak v Praze setká s vicepremiérem a ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem. Středobodem cesty je podle něj prohloubení sasko-české spolupráce. Valašsko se otevírá turistům a výletníkům. Vznikly tady 3 nové naučné stezky. Návštěvníci díky nim objeví místní pověsti a příběhy. Kde stezky najdete, prozradí ředitel centrály cestovního ruchu Východní Moravy Michal Vala.
12: V Jablunce stezka Kotáry, co pamatuju, přibližuje historii, tradice a místní pověsti. Ve Vsetíně mohou návštěvníci vyrazit po stopách významného rodáka Josefa Sousedíka. A z Pustoven do Kněhyně vede nová československá stezka, která představuje život a tradice beskydsko-kysuckém pohraničí.
11: Všechny 3 trasy doplňují výlety za poznáním regionu. V 6 zápase zítra pokračuje hokejová extraliga. Ve 4. kole budou Třinec a Kladno hájit dosavadní neporazitelnost. Oceláře čekají Vítkovice, Rytíři vyzvou Plzeň. Napravit úterní nezdary se pak budou snažit mistrovské Pardubice a Sparta. Dynamo se představí na ledě Mladé Boleslavy, Pražané budou hrát v Litvínově. Tolik zprávy, hezký den.
7: Rock Radio. Počasí.
13: Dneska máme po celé republice víceméně zataženo, i když třeba u nás v Praze je tady teďka krásně slunečno, i tak se tady pořád nějaké přehánky objeví. Jde nám to ze severozápadu na jihovýchod, takže opravdu žádný místo v České republice se těm přehánkám dneska prostě hold nevyhne. Každopádně teploty venku momentálně kolem 15 stupňů a večer to padne na 7. Zítra nás bude čekat polojasno po celé České republice a vypadá to, že dokonce úplně bez deště. Teploty kolem 16 stupňů.
7: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
13: Na D11 si dejte pozor na 55. kilometru směrem z Prahy. Je tam porouchaný osobák a čeká vás tam neprůjezdný levý jízdní pruh. V ulici Veletržní v Praze vidím srážku dvou osobáků, tam si dejte pozor na kolony a úplně stejně si dejte taky v Praze pozor v ulici 5. května u Rostyl směrem do centra. Je tam sobě motorka s osobákem, takže opět kolony. Na silnici 42 na nájezdu na Rokitovu v Brně vidím, že je semafor mimo provoz a už tam jsou docela dost velký kolony, takže pozor na to.
14: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozu Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz.
15: Rock Radio. Rockový odpoledne.
13: Máme právě 16 hodin a 4 minuty k tomu a rokový odpoledne najíždí do svojí druhý hodinky. Připomínám vám, že dneska rozdávám lísky na Harley a buď na 2.10. do Polný, anebo na 3.10. do Chlumce nad Cedlinou. Takže vy, kdo o ně máte zájem, tak si o ně napište na Facebook, já si tak za 40 minut vyberu jedno z vás, který je ode mě dostane. Teďka už se ale vrhneme samozřejmě na další muziku. Čekají vás Motorhead, taky Kabáti z jejich žízní. Kontrast se přijel podívat z jejich bombou, ale teďka už Offspring a The Kids Aren't Alright.

0: Motorhead a jejich pecka Overkill právě teďka končí na Rock Radio, 16 hodin a 16 minut k tomu. No a já tady opět samozřejmě pročítám nějaký články a čtu tady zrovna o Architects. Oni teďka vydali jejich novou písničku Machine a trošičku jako teďka lidi píšou, že se vlastně jakoby odchází od toho metalcoreu, kterým jsou právě Architect slavný a že už to najednou není ono. Hele, já nevím, no, posuďte sami. Lidi si prostě stěžují, že už to prej nejsou ty Architects tak, jak je znají. Samozřejmě je pravdou, že teda Sam Carter, který právě u nich zpívá, už mi přijde, že za těch 22 let, co oni fungují, už opravdu teda dohnal jeho hlas prostě k dokonalosti. Jako jo, zpívá naprosto neskutečně. Je pravda, že to možná není něco takový, jako známe od nich třeba Landmines nebo tak nějak, ale za mě teda pořád dost dobrý. Mě se to furt dost líbí. Klidně mi můžete napsat, jestli se to líbí i vám. Já doufám, že taky, ale každopádně teďka už si samozřejmě dáme další muziku. Tady na Rock Rádiu čeká vás Paru Wolf, taky Arakaini, anebo Green Day. Pojďme rovnou na to.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
3: Nové vydání magazínu Reportér.
4: Proč je opozice tak slabá? Protože se minimálně v jedné věci podobá Babišovu hnutí ANO.
3: Jaroslav Kmenta popisuje tajemství vraždy kmotra Mrázka. Jeden muž vypověděl, že zakopal pušku, kterou se vraždilo, pak ho našli oběšeného na tkaničkách od bot.
4: Velký rozhovor s legendárním choreografem a tanečníkem Jiřím Kiliánem.
3: A k tomu spousta dalšího čtení.
5: Prach, rychlo!

0: práce, demolice. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Dvě tak, jeden kus za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

Je to už 40 let, co se Maideni ztratili někde v čase. Wasted Years, Stranger in a Strange Land a spousta dalších. Jejich šestá studiovka Somewhere in Time vyšla 29. září 1986 a je třeba to řádně oslavit. Celý úterý do vás budeme hrnout písně z téhle desky a v 9 večer vám ji pustíme celou. Připravte se na další vydání Kamilova podcastu Deska měsíce, kde se o albu pobaví s basákem Traktoru a milovníkem Maidenů Karlem Ferdou. Iron Maiden a 40. alba Somewhere in Time 29. září celý den na Rock Rádiu.

Pearl Jam a jejich pecka Even Flow právě teďka dojela na Rock Radio v 16 hodin 38 minut a já už mám konečně výherce nebo výherkyni těch lístků na Harleje, který právě dneska rozdávám. Takže já se s tím člověkem teďka spojím a za chvilku už se tady všichni na Rock Radio uslyšíme.

0: Skupina Rotor přeje sobě i BB a Monolit ještě mnoho úspěchů do dalších let.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
3: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
4: Vánoce začínají v kuchyni. Tak proč si ty letošní neužít v nové? Objednejte si kuchyň Oresi do 5. října a montáž do Vánoc vám garantujeme. Začněte 3D návrhem zdarma. Oresi vám dá víc.
5: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
6: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
7: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
8: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. Spedit.cz/kariéra.

0: Nejkamarádkou, sjíždíme všechny koncerty, co můžeme, a letos nám to moc nevycházelo, takže jsme byli jenom na dvou, takže to musíme jako trošku jako doladit, aby nám to vyšlo víc.
1: Jasně, chápu. A asi je úplně blbá otázka, že za to, jestli už si na Harley někdy byla. Hádám, že už plnokrát, že jo?
0: Asi hodněkrát.
1: Je mi to jasný. Hele, dovedla bys to spočítat, jestli to bylo třeba 5krát a nebo 20krát?
0: Jako za jakou dobu?
1: No, za celý život.
0: Za celý život. Tak to už počítat nedokážu.
1: Ty brďo, hezky. Tak to jsem moc rád, že zrovna dneska jako lístky skončily teda ve opravdu správných rukou, nemám pravdu?
0: No to určitě.
1: No výborně. Hele, tak já ti přiju, aby ses to i s kámoškou pořádně užili a klidně pošli nějakou fotku, až to skončí ten koncert, jo?
0: Určitě pošlem.
1: Super, tak jo, díky moc,
0: díky.
1: Ahoj.
0: Taky, ahoj.
2: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána do večera slušnej rock.
1: Lístky samozřejmě budu rozdávat i zítra, takže se vůbec ničeho nebojte, ještě zítra je pořád šance nějaký dostat. Teďka už se dáme další muziku, čekaj nás Nightwish, taky Scarp a nebo Marilyn Manson a...

Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: www.jirka.cz.
1: Hlášení pro lovce slev.
2: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
3: Co s tím autem budu dělat? Už ho nepotřebuju a nemám čas to řešit.
4: Tak to nechte na nás. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. U nás v Auto Opat vykoupíme jakýkoliv vůz osobní užitkový. Pro auto si přijedeme, zdarma oceníme a zajistíme prodej. Papírování i záruky jdou za námi a při protiúčtu přidáme bonus.
5: Auto Opat. Výkup a prodej vozidel bez starostí.
6: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
7: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
8: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion-prague.cz.
9: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
10: vybrat dobrý materiál
11: a vybudovat náš domov.
12: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
13: Under Armour makes you better.
14: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
15: Slušnej rok. Rock Radio. Slušnej rok pro Prahu na 103.7 FM. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz.
16: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Řidičák na 15 let i lepší podmínky pro obytné vozy. Ministerstvo dopravy navrhuje změny v zákoně o silničním provozu. Jaké další to jsou, ví mluvčí rezortu František Jemelka.
17: Zvýšit povolenou rychlost vybraných obytných automobilů na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla z 80 na 100 km v hodině. Součástí návrhu jsou také změny, které mají usnadnit postih dopravních přestupků spáchaných se zahraničními vozidly.
16: Pokud vláda návrh schválí, nová pravidla by měla platit od 1. července příštího roku. V České Lípě najel vlak na kamení na kolejích. Nehoda, ke které došlo včera na večer, se obešla bez zranění. Škoda je minimálně 100 000 korun. Případ policie prověřuje jako obecné ohrožení. Na tomto místě ale nejde o první incident. Kameny se tu objevily dvakrát i loni. Velkou Pardubickou letos poběží jen 11 koní. Uvedl to dostihový spolek, který závod pořádá. Méně startujících měla slavná Steeplechase naposledy v roce 1993, kdy dostih běželo 9 koní a dokončil ho pouze Rigoletto. Mezi přihlášenými teď nechybí ani dva vítězové Pardubické, Godfrey a Sakamiro. Loňský šampion titul obhajovat nebude. Letošní sucho odhalilo na dně Lipna potopené náhrobní kameny a taky bývalý hřbitov v Dolní Vltavici. Náhrobky z 19. století vyzdvihli odborníci a uložili na bezpečném místě. Svět pod hladinou Lipenské přehrady mapují historici už 10 let. Díky letošnímu počasí mohli prozkoumat i místa, kam se lidé suchou nohou nedostali od konce 50. let. Ze zpráv je to všechno, pěkný den.
15: Rock Radio, počasí.
18: Dneska to máme v České republice takové opravdu všelijaké. Přehánky nám jdou ze severozápadu směrem na jihovýchod a vypadá to, že se asi žádná část České republiky tomu nevyhne. Tady u nás v Praze už se opět zatahuje mračná a je mi jasný, že je tomu i tak na většině území. Každopádně přehánky prostě budou ojediněle úplně po celém území. Teploty máme venku momentálně kolem 15 stupňů a večer nám to padne na 7. Zítra nás bude čekat konečně den, vypadá to, že bez deště, každopádně teploty kolem 16 stupňů.
19: Namytí.cz je váš partner v boji se špínou a vrtochy počasí. Staňte se mistrem mycích rituálů. Namytí.cz, chrám autokosmetiky.
15: Rock Radio, doprava.
18: Dejte si pozor na D4 na 22. kilometru směrem do Prahy. Je uzavřený kus dálnice kvůli havárii osobáku. Na místě je dokonce i záchranka, tak radši sejte o něco dřív. Na silnici 2 v Pardubicích se srazil nákladák s osobákem a je tam docela dost silný provoz. Opět bych se tomu být vámi radši vyhnul. Na D1 na 11. kilometru směrem z Prahy jsou sobě 4 osobáky. Určitě se tady tomu místu vyhněte, je tam prostě obrovská kolona a vypadá to, že se tam můžete zaseknout třeba až na hodinu. A taky se vyhněte Průmyslový v Praze, přímo tam, kde se z ní stává ulice Švehlova, se srazily 2 osobáky. Prostě dnešek je plný jenom samej výhybek.
0: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozu Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz.
20: Rock Radio. Rockový odpoledne.
18: 17 hodin a skoro 5 minut k tomu a rokový odpoledne jde přesně do svojí třetí hodinky teďka. Dneska nám slaví svátek Jaromír a Jaromíra, takže všem Jaromírům a všem Jaromírám přeju všechno nejlepší ke svátku. Doufám, že se ho zatím užíváte a co by tomu pomohlo určitě nejvíc je samozřejmě roková muzika, že jo? Tak se na to pojďme rovnou vrhnout. Čeká vás YouTube, taky Faith No More, Rybičky 48 anebo Black Label Society a jejich Last Goodbye, který nám právě teďka rozjíždí třetí hodinu rokový odpoledne. Tak jdem dál.

0: Rock Radio.
1: Má paní odjela na celý víkend, co já tu budu dělat sám? Zůstal jsem tu s naším psíkem, na free video se podívám, až vy...

0: YouTube právě teďka dohrávají s jejich peckou Where the Streets Have No Name a já vás samozřejmě musím zase na něco poslat. 7.11. teda pozvat jsem chtěl říct, ne poslat, ale poslat možná taky, pokud si koupíte lístky. 7.11. ve sportovní hale Datart ve Zlíně se bude dít naše rockrádiový narozeniny. Už v 18. dokonce, takže budeme hrozně rádi, když tam právě s náma přijete rád panáka. Budou tam naši moderátoři, budou tam lidi od nás rády, ano, prostě chcete u toho bejt taky. Samozřejmě tam ještě budou tři docela dost slavný český kapely, který znáte tady z vysílání Rokrády a jak jsem nakoukal na Facebook, tak už plno z vás uhodlo, jaký kapely tam budou, ale vy, co to ještě nevíte, tak se můžete podívat právě na naše socky, kde najdete takový plakát, na kterým to můžete vyzjistit právě, co tam bude za kapely. Takže na to rozhodně mrkněte, do té doby si ale můžete taky koupit lístky, protože když to stihnete ještě teďko v září, tak je máte za dost zlevněnou cenu. Takže mrkněte na naše stránky rokovýradio.cz.
1: Padají vám vlasy? Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: Teďka už se ale vrhneme zase na další muziku. Čekají vás Five Finger Death Punch, taky Škorpíci, anebo Panoptiko a jejich Mozartovy gule.
2: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
3: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: zemní práce, demolice.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rockradia na www.rokoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rokoviradio.cz.
3: Když do tří počítáte dost stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinskoamerická taneční škola La Tropical.
4: La Tropical!
3: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
4: Yeso!
3: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
5: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
6: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

0: Máte pocit, že vám v životě něco chybí? Chtěli byste si doma jen tak povrtávat, ale nemáte čím? Oslušte oko, máme i pro vás. Slušnou vrtačku. Na vrtání zubů asi nebude úplně vhodná, ale nábytek, králíkárnu nebo nějaký nesmysl pro děcka, s ní složíte jedna báseň. A pokud si pro korunu necháte koleno vrtat, laďte od pondělí do pátku rokovej rozjezd a napište si o ní. Honza s Anabel třeba vyberou právě vás. Slušná vrtačka od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
1: Slušnou vrtačku vám přináší Stavmat stavebniny. Dodavatel výrobků Debex by Dembraven. Stavmat. Držíme zakázky v pohybu.

0: Five Finger Death Punch a jejich pecka Lift Me Up s Robem Halfordem právě teďka skončila na Rock Rádiu. No a to už ale jistě znamená, že já už se tady s váma na Rock Rádiu budu v Rockovi odpolední pomalu končit. Ještě vás samozřejmě čeká pár posledních pecek, třeba od Blink-182 nebo od Blondie, od Iné Kafe nebo taky od Linkin Park, tak doufám, že si je užijete. Za chvilku už tady bude kapitán, takže vy už samozřejmě můžete přemýšlet, co byste si od něj chtěli nechat zahrát. A taky jestli mu napíšete buď mail nebo na Facebook, anebo zavoláte na naší slušnou linku 725 844 424. Já se s váma uslyším klasicky zase zítra a do té doby čus!
1: Já, nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Některý tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yes, so.
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
9: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
10: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
11: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
12: Když jde o zdraví.
10: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
13: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
14: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
13: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
14: A můžete využít i výhodné financování.
13: Nabídka vozů na auto-poli.cz.

0: na Baumax.cz.
1: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukorady.cz.
1: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
2: Pátek 25. má pro vás pražský klub Vagon na programu Iron Maiden Revival a hned den na to Nirvana Revival. U soboty už zůstaneme, jenom se přesuneme mimo hlavní město do autokempu Kosmonosy u Mladý Boleslavy, kde proběhne rockovej festival. Do hořovického klubu Labe můžete vyrazit na kapely Rapete a Reflections of Karma. Na lodi Kamína na Dvořákově nábřeží v Praze proběhne oslava 10 let existence rock'n'roll punkový kapely The Hopsters. A máme tu pro vás jeden tip i na neděli. V klubu Sedmička na Strahově vystoupí Empty Hall of Fame, který už mají 20-letý zářez na scéně. Jejich speciálníma hostama budou Thalidomid a Something Like, tak si přijďte užít parádní večer ve znamení hardcore. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.
1: Chystáte se večer někam na akci a nechcete tam být sami? Tak to dejte vědět všem na našem webu rockovýradio.cz ve slušných rock akcích. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Věda, řemeslo, Slimovice, Lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto-štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto-štěpánek.cz.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
7: Střešní okna Fenestra.
8: Fenestra?
7: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
8: Fenestra?
7: Ano, česká střešní okna Fenestra. Fenestra.cz.

0: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Komunální volby se blíží a s nimi i odhady volební účasti. Právě ta se v jednotlivých městech a obcích může výrazně lišit. Jak velký zájem se dá letos očekávat, přiblíží politolog Jan Kubáček.
1: V menších obcích, ve vybraných konzervativnějších, venkovštějších regionech je ta účast významně vyšší. Dosahuje tam například i třeba 70%. Čím větší město, tak tím účast menší. Čím jakoby metropolnější kraj, tak opět účast napříč je nižší.
0: Podle Kubáčka patří komunální volby k volbám, kde je vždy nadpoloviční účast a v řadě obcí je to právě více než 70%. Ovzduší bylo loni v Česku relativně dobré. Přispěly k tomu příznivé meteorologické podmínky i dlouhodobá opatření pro snížení emisí. Uvedli to meteorologové. Znečišťujícími látkami zůstal nejvíc zatížen Moravskoslezský kraj a aglomerace Ostrava, Karviná a Frýdek-Místek. Řidiči musí na Pražském okruhu o víkendu počítat s komplikacemi. Kvůli opravám bude od sobotních 3 odpoledne do nedělních 3 odpoledne provoz mezi D5 a sjezdem na Řeporyje ve směru na D1 veden pouze jedním pruhem. Od sobotního večera do nedělního dopoledne se bude obousměrně jezdit jedním pruhem mezi Ořechem a sjezdem do ulice k Barandovu. Vltavu v úseku z Vyššího Brodu do Českých Budějovic letos splulo víc lodí než loni. I přes suché počasí byl v řece dostatek vody. To zajišťoval pravidelný odtok z Lipenské přehrady. Vyšší návštěvnosti podle půjčoven lodí pomohlo i stabilní počasí. Ze zpráv je to všechno, hezký večer.
2: Rock Radio, počasí.
3: Děkujeme ti za zprávy, drahá, a pojďme se posunout k počasí. Tak zítra, tedy v pátek, by podle Českého hydrometeorologického ústavu mělo být oblačno i zataženo, hlavně na jihozápadě polovině Čech. Zpočátku byste mohli očekávat i polojasno nebo i skoro jasno. Ráno a dopoledne se výjimečně budou vyskytovat mlhy na severu a severovýchodě, hlavně na horách čekejte ojediněle slabý déšť. Večer bude v Čechách od západu oblačnosti ubývat a nejvyšší teploty čekejte okolo 18 v 1000 metrech na horách, pak přesnou půlku, tedy 9 stupňů Celsia.
2: Možná, že vaše auto není nové. Díky e-shopu namytí.cz si to ale spousta lidí bude myslet. Namytí.cz, chrám autokosmetiky. Rock Radio, doprava.
3: Tak jo, podíváme se do ulice pod Bělohorská v Praze, tam osobní auto srazilo chodce, na místě je záchranka. V ulici Šesti domy v Českém Dubu okres Liberec dvakrát osobák bez zranění, ale s komplikacemi, policajti na místě. V ulici Záhumní v Břeclavi je, koukám, překážka na vozovce v podobě otevřené kanalizace, tak bacha, tam nevlítnete nebo nespadnete. Nedej bože. No a v Černokostelecký v Praze 3 osobáky dokonce v sobě, tak tam taky počítejte s komplikacemi, buďte trpěliví, buďte opatrní a jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, prosím, hlavně doražte v pořádku.
4: Šťastnou cestu vám přeje Tukas. Autorizovaný servis vozů Audi v Praze 10 Hostivaři. Jsme tu pro vás. Tukas.cz.
2: Rok navzání.
3: Ahoj, námořníci, máme 4 minutky po 18. hodině, je tu čtvrtek, tak s těma všema statečnýma, který přežili včerejší středeční krásný jistě večer, tady se setkává a na palubě vítá váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Máme před sebou opět pirátskou výpravu za muzikou, takže 2 hodinky jsou ve vaší režii, volejte si vopecky rokový samozřejmě na číslo 725 844 424, to je ke mně do kapitánský kejuty, pište do Messengera a do mailu a úvodem si dáme Metallicu, Set But True, no a během týhle skoro 5,5 minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě teď vyplouváme. Juhuu!

0: Tak, pěkný lek na závěr. Přátelé, my necháme doznít ještě včerejší, tedy středové vibrace. A volal mi zamilovaný Radek, který by pro nás do rádia a pro všechny posluchače nejvíc, samozřejmě jako vždycky, když už ho znáte, romantika jednoho, chtěl nechat zahrát něco od Kernu pěkného pro Veroniku z Luhačovic. No tak to musel být krásný večer včera. Tak co bychom si dali? Hele, já už si myslím, příteli, že je to, že bys mohl o sobě říct, že je to, že ten tvůj vztah, jo, že je to silnější než já, a přesně tuhle píseň si teďka tady dáme s tvým dovolením. Veroniko, to je samozřejmě pro tebe, že jo.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: No, já myslím, že ty Pop Evil v téhle pecu Walking Lions, až teda na ty, úplně mi k tomu jako nesedlo toto, ty melodické části, ale myslím, že jako ty tvrdší části měly teda solidní riff, co myslíte, vážení posluchačové, na mě to teda jako působilo velice blahodárně, musím říct. Tak, co si dáme dál, tak tady je jeden pán smutný, jmenuje se Marek Zilvar a psal mi tady, ahoj kapitáne, psal jsem si dnes o akuvrtačku a nic, tak jsem smutný, tak prosím o zahrání písničky od Kinga Diamonda. Hele, prosím tě, Marku, asi v tom už nejseš úplně sám, co jsi psal o akuvrtačku a nic. Hele, já ti no mé doporučuji, jestli fakt potřebuješ, tak si zajdi do krámu a udělej si radost. A vyber si tam přesně takovou, jakou by si spřál, i barvu a všechno. A budeš mít z toho daleko lepší pocit, protože si s tím koupil za svý tvrdě vydělaný peníze a budeš si ji vážit a budeš říkat ano, tohle je přesně ta moje akuvrtačka. A můžeš se na ní dát klidně nálepku do rádio. Tak, samozřejmě Kinga Diamonda ti udělám radost, protože ty si chtěla, bych ti aspoň já udělal radost. Tak si dáme pecku Sleepless Night, což jsou bezesný noci, jako takový ty, kdy nemůžete spát. Tak já doufám, Marku, že dneska budeš spát krásně.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Praha Bavorská 3 Praha 5.
1: Zadarmo, mám fasádu zadarmo, potřebuju fasádu zadarmo.
2: Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
1: Zadarmo?
3: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad s námi poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Světová herní špička míří k dětkovi. Jako první v Česku přinášíme novinky od legendárního studia Hexo Gaming. Originální grafika a zážitek, který znají hráči po celém světě. Zkus je i ty. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večer v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera skupina Lucie. 27. října O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticket Master.
4: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkách nebo na ok.seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
5: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
6: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební

0: a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
1: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.

0: Důvod žít vám přinesli Kysáci, doufám, v této písni A Reason to Live. Tak a my pojedeme dál a dáme si nějaký škvory, voláme Milan Kořínek, který by chtěl pro asi kamaráda Františka Málka, který má dneska 60 let, zahrát něco pěkného od jeho oblíbených škvorů. Tak a Františku předem hodně štěstí, zdraví a kopec randy na vrcha. Já si troufnu říct, že ty jsi dneska taková celebrita.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na přání.

0: auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
1: Ale grepák, jsem Richard Opat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
2: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Maxi.
4: Noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
3: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
6: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
7: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
6: Co?
7: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
6: Skla prostroje.cz.
7: Specialista na skla pro pracovní stroje.
8: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
9: Slyšíš to? Tady cestou na Sněžku můžeš slyšet různý zvuky. A i tady můžeš poslouchat Rock Radio.
10: Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
11: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 26. září v Praze Běchovicích. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
12: Topcentrum.cz. Dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
13: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
14: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
15: Když jde o zdraví.
13: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
14: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
16: Zadarmo. Mám fasádu zadarmo. Potřebuju fasádu zadarmo.
17: Kupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
16: Zadarmo?
18: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
19: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
20: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz

0: Europáci s peckou Rock the Night nám tady oblažili naše zvukovody. No a máme tady už skoro finále první hodinky našeho roku na přání. Psala si tady naše vtipná posluchačka Petra Sýkorová. Ahoj kapitáne, můžu poprosit o písničku na cedru? Byla jsem odvést syna k staršímu a teď se vracím domů, tak pro Péťu a Adama, že je mám moc ráda. A tak ještě pro Zdendu na cestu domů, jestli by to šlo, tak něco od Harley. Díky, Mitz Sýkora. Tak nevím, jestli je Mitz jako je nějaký titul, Peťo, a nevím, jako jestli tě mám poslat písničku na cedru, anebo na cedr, anebo jak se jezdí na cedru, protože jsi někde asi na cestě. Tak jsme došli k tomu, že na cedru se určitě s Peťou nejezdí ani na igelitu, ani na bobech, protože by si člověk mohl zadřít třísku a zvláště se nedoporučuje jezdit po cedru, když máte tanga. To by se vám mohli zaříznout. No, Harley, tak já si myslím, že velká pravda je, že hodný holky zlí kluky chtějí. A než se tu pravdu dozvíme, tak prosím, pište mi do Messengeru či do mailu, v jakém jazyce byste chtěli slyšet dnešní časové znamení. Já vám za to zahraju VIP píseň. Na přání k tomu přihoďte samozřejmě nějakou tu situaci, ať je řiď. No a jdeme na to.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak, ještě tam musím narvat jednu pecku. Volala mi Vysmát a posluchačka Romana, vždycky rád slyším, že má úplně strašně pozitivní jako energie v tom hlasu, že bych chtěla zahrát něco netradičního, tak třeba nějaký Dog Eat Dog mě a pro celý rádio. Tak jo, dáme si ISMS, kultovní skladba.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Dále a juste dim bučieža, mušik párat mun sádem SOS diedu, čovga signálajt bokte. Manelgu manimuš, gjarden jukein, frafiroftu de grafden ježan, faka moravia namasaš eatnamin. Mun bala achte japman dape alkohola gifzideami geažil.
1: Vážení námořníci, dnes jste slyšeli, je přesně 7 hodin, přátelé moji, vysílám kouřové SOS. Po posledním kouření dýmky míru jsem se náhle ocitl v zemi, které říkají Morava. Bojím se, že zde zahynu na otravu alkoholem. Tak přátelé, to bylo oficiální, nebo takhle, to bylo severní sámštinou. Doufám, že jste to poznali, jo, jižní sámština, to zní úplně jinak, což je jeden z jazyků, který používají v Lapu. Ponsku. Martina Kolářová psala: krásný večer, kapitáne, co takhle je Laponec, který se objevil na Moravě a bojí se, že zemře na otravu alkoholem. Díky. Tak Martinko, já doufám, že si cítila tu úzkost a tu naléhavost a doufám, že si nebyla připravená na jižní sámštinu, to bys mi moc nerozuměla. Tak, doufám, že jsme všichni pochopili aspoň kolik je hodin, už tady kecáme nějakou minutu, tak máme 2 minuty, po 19 hodině Aglicky Joe startují naši druhou půlku s peckou Cats in a Cradle, no a další píseň je pro Martinu Kolářovou. Tak si zvol, Marti.

0: Tak přátelé, ano, to bylo krásné, Angliky Joe a Cats in a Cradle, a my jsme se tady s Martinou domlouvali. Já už jsem to tedy jako tady od vás zaznamenal ve více přáních, že byste si přáli Sepulturu, leč teda moc cestovala z archivu a už se asi nevrátí, no, je to tak. Můžu ještě zkusit pohovořit s panem hudebním dramaturgem, ale tam myslím, že v případě Sepultury už se ničeho nedomůžeme, ale můžeme nahradit. Každopádně tady předám určitě vzkaz od Martiny Kulářové, která si za svou severní laponštinu poprosila teda zahrát pro její borce, pro Libora, protože minule se mu to moc líbilo, a pro mou lásku Marťáska, tady píše Martina Kulářová, který asi spí, ale já mu to přetlumočím. Děkuji. No tak já teda volím variantu, že bychom si dali Arch Enemy. Tam zpívá paní, tak ta by nemusela Marťáska zbudit, a jestli doma pouštíte běžně takovou muziku, tak tohle ho určitě nevzbudí. Maximálně se mu bude zdát tak jako o orlovi, který lítá sám. A to není nic škodlivýho.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na přání.

0: Tady nám dohráli Prasáci Panter a jejich Party All Day. A jasně, přátelé, to je asi přáním lec, kterého z nás si dávat party od rána do večera, alespoň pár dní po sobě. No, ono to pak vypadá. No nic, pojďme na to další přání, to bude taky velká party. Volal mi pohodář Jarda, který říkal, že by strašně rád slyšel od Hammerfallu Eternal Dark a bylo by to úplně všem posluchačům rock rádiovým. Děkuji za naše vysílání a my děkujeme tobě, Jardo, za to, že nás posloucháš.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
3: Under Armour makes you better.
4: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
5: Topcentrum.cz, dodavatel profesionálního nářadí, stavební a zahradní techniky, otevřel novou prodejnu v Hradci Králové v Novákových garážích. Oslavte s námi 30 let a získejte k nákupu dárek zdarma. Vybavte se tím nejlepším od značek Milwaukee, Husqvarna, Knipex, Einhell, Flex a dalších. Najdete nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích, Praze, nově v Hradci Králové a na topcentrum.cz.
6: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
7: Znám lepší. Skla prostroje CZ.
6: Co?
7: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
6: Skla prostroje CZ.
7: Specialista na skla pro pracovní stroje.
8: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion@prague.cz.
9: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
10: Dobrý den, jmenuji se Albert Štěpánek a vedu společnost Auto Štěpánek, kterou založil můj táta před 30 lety. Jsme rodinný podnik a auta jsou naším koníčkem. Proto děláme věci kvalitně a známe vaše požadavky. Hledáte auto pro vaši rodinu? Klidně i ojeté. Podívejte se na auto@štěpánek.cz, kde vám nabízíme roční a spolehlivě prověřené vozy Škoda za rozumnou cenu. Auto Štěpánek, autorizovaný partner programu Škoda Plus. auto@štěpánek.cz

0: tato Freddie Mercury, tato kapela Queen i tento David Bowie s peckou Under Pressure jistě udělali radost Sandokanovi, který si o Queeny volal. Příště nám vyjde úplně přesně ta píseň, já jsem to pochopil až později, Sandokane, kterou ty si přesně potřeboval, ale já myslím, že slyšet Freddieho Mercuryho si potřeboval rozhodně. Tak a my půjdeme dál, volal mi vysmátý posluchač Michal ze Špáně, z Malagy a říkal, zrovna si jdu otevřít pivko, prosím tě, jsme tady s rodinkou a jsem se tam jako udělal radost, máme se tady krásně. No a já jsem říkal, co by to tak mělo být, Michale, a on říkal, hele, nejlepší by byl Ausländer od Rammsteinu. Javol, jak chceš, přejeme ti buenas noches i salut!
1: Rok na přání. Rock Radio.

Přátelé moji rockrádioví námořničtí, já se vám musím k něčemu přiznat. Já když takhle pročítám ty vaše vzkazy, tak jsem strašně rád, jako samozřejmě ať píše kdokoliv, že jo, ale když píše Honza Šifta, protože to je takový hlídač kalendářů. Já bych vždycky úplně zapomněl, protože se zabývám kolikrát přes den různýma věcma. Třeba dneska psal Zdarec kapitáne, dnes slaví své 36. narozeniny legendární album Rust in Peace od Megadeth. Poprosil bych tedy nějakou pěknou pecku z tohohle alba a bylo by to pro všechny milovníky téhle hudby. Díky moc. No vidíš, člověk takhle vstane tohle a Honza Šifta už na vás myslí. A na mě taky. Já ti, Honziku, opravdu děkuju, beze srandy. Děkuju ti a hlídej ten kalendář, prosím tě, dál. No a samozřejmě, že si dáme skladbu Hunger 18. Na tvoji počest.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Zadarmo, mám fasádu zadarmo, potřebuju fasádu zadarmo.
2: Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
1: Zadarmo?
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
5: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čusbus autobus.
4: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
6: Vstupenky na dětiraje.cz.
5: Bude vejdán.
7: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
8: Máme případ. Nepříjemný zápach a plíseň.
9: Máme podezřelého?
8: Ano, vlhkost.
9: A jak ji dostaneme?
8: Jednoduše, nasadíme pohlcovač Stop vlhkosti od Henkel.
9: Pohlcovač vlhkosti a zápachu?
8: Přesně. Tichý, bez elektrické energie, zlepšuje kvalitu ovzduší a chrání proti vzniku plísní.
9: Dokonce v různém barevném provedení, takže případ vyřešen.
8: Ještě ne, musíme ho koupit.
9: Pohlcovač vlhkosti a zápachu Stop vlhkosti od Henkel. Najdete v Baumaxu a na baumax.cz.
10: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
11: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
12: Když jde o zdraví.
10: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
13: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
14: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
13: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
14: A můžete využít i výhodné financování.
13: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.

0: naše uši skarokový a tady oblažil Alice Cooper se svojí peckou Poison a budeme hrát zase nějakou tu češtinu, přátelé. Já jsem tady slíbil po mailu už před několika dny Jirkovi Bakešovi, co psal, že by chtěl 24.9., což je dneska, jestli správně koukám, zahrát pro dcery. Tak jasně, Jirka teda napsal k tomu, ahoj, chtěl bych poprosit o zahrání písničky od Kavátu. Kdo ví, jestli v roku na přání ve čtvrtek 24.9.2026 pro dcery, dvojčata Verču a Míšu Bakešovi za to, jaké jsou. Děkuji, Jiří Bakeš. Tak, milý Jirko, tvé dcery jsou perfektní určitě, protože jinak by si tuhle písničku nezasloužili samozřejmě. No a ne, kdo ví, jestli, ale jistě víme, že tvé dcery tě považují za perfektního tátu, protože jinak by se to celý nedalo dohromady a kruh by se neuzavřel. Zkrátka, kdo ví, jestli, je pouze píseň.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na psání.
2: Kdo ví, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy a

Mí námořničtí kamarádi, budeme si už muset říct ahoj, protože máme za 5:08, to znamená konec našeho pořadu. Rok na přání. Dneska budeme na závěr léčit, poslouchejte mě dobře. Michaela Marie Konečná psala: nazdare kapitáne, mohl bys tam prosím zahrát něco víc také nadupané, výběr nechám na tobě. Super dní po rozchodu a ty sladké romantiárny mě trochu dohání. Díkec, rok je top. Jasně, do toho mi psala ještě Káťa Šťastná, která zřejmě dneska nedělá úplně čest svému příjmení. Hoj kapitáne, nemáš tam prosím něco na lepší náladu? Znáš ten stav, kdy se totálně všechno... Jasně, znám. Děti zlobí, v práci peklo, doma druhá šichta a nemáš kde se oběsit ani utopit? Dík. Prosím tě, to nedělej, nic za to nestojí. S oběma dámami jsem se dohodl, že nejlepší na tyto chmury bude průplach hlavy, průplach mozku. Pokud někdo trpíte stejnými obtížemi, vážní přátelé, ať už jste muž nebo žena, tak se teďka prosím uvolněte, ano. Otočte si volume doprava, úplně na max. Pokud máte dlouhý vlasy třeba v nějakém culiku, tohle co, běhali jste umaštěnej culik, jasně, já to chápu, tak si to rozpuste ty vlasy normálně. A teď vám pěkně tady váš kapitán vypláchne mozky. Dáme si na závěr píseň Redneck od Lamb of God. To je prověřená muzika, lety prověřená. Ta opravdu léčí. No a s touto písní Redneck se pro dnešek s váma loučí a pozitivní energii vám posílá váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Budu se na vás těšit zase zítra u roku na přání po 18. hodině tady na Rock Rádiu. Do té doby se mějte, jak chcete, a něco pro to dělejte.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firm na radiohouse.cz.
4: Zadarmo, mám fasádu zadarmo, potřebuju fasádu zadarmo.
5: Nakupte v Proficolor fasádní materiál za 10 000 korun a jste ve slosování o cashback za celý nákup.
4: Proficolor. Zadarmo?
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.

ty koprový a gulášový fiží, nohavičky z marcipánu s vanilkovou příchutí, šál mazaný brušetou z tymiánu a knoflíky ze salámu kulaťoučky vykrojí.

0: Je to už 40 let, co se Maideni ztratili někde v čase. Wasted Years, Stranger in a Strange Land a spousta dalších. Jejich šestá studiovka Somewhere in Time vyšla 29. září 1986 a je třeba to řádně oslavit. Celý úterý do vás budeme hrnout písně z téhle desky a v 9 večer vám ji pustíme celou. Připravte se na další vydání Kamilova podcastu Deska měsíce, kde se o albu pobaví s basákem Traktoru a milovníkem Maidenů Karlem Ferdou. Iron Maiden a 40. alba Somewhere in Time 29. září celý den na Rock Rádiu. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Před námi je prodloužený víkend, i ten nabízí spousty akcí, které potěší každého milovníka jedné či dvou stop. Tak třeba Březolupy u Zlína, tam se budou rozdávat tituly ve Flatracku. Ne tedy úplně všechny, ale minimálně ve třídě klasiků. Tomu tak bude, pro ty je totiž Březolupský závod v posledním sezóně. Startuje se o 1:30 a kromě klasiků se v Březolupech můžete těšit na kompletní tuzemskou špičku i v elitní třídě FT1. Pro mnohé jezdce z ní to bude závěrečná příprava na poslední evropský závod mistrovství světa, který se pojede jen o týden později v Pardubicích na levé točky v sobotu do Březolu. Do Jilemnice vyražte, jeli vaší srdeční značkou Java. U Kordů totiž bude javácký den otevřených dveří, což mimo jiné znamená, že si budete moci vyzkoušet třeba Javku 42FJ, Javu Kývačku CL 350, 400 Genie a pořadatelé doufají, že bude nachystaná i dlouho očekávaná Java 730 Twin. V Jilemnici, přesně i v Zálesní Lhotě, si Javek užijete od 8 raní do 5 odpolední. A ještě Havličkův Brod, tam se bude taky v sobotu areál Harbekaru zavírat sezóna. Čeká vás vše, co se na podobné akci čekat dá. Soutěže, výška, občerstvení a večerní pokec v klubovně Devils of the Road, což je parta, která to celé pořádá. Ještě dodám, že v Havlbrodě se startuje s 10. hodinou dopolední.
0: Rock Radio Motokeci.

Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv.

až jednou zatluču na ty velký dveře. Zeptaj se, chlapče, zlobil jsi, a já na to, že kdeže, a já na to, že kdeže, až budu.

Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu rocková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rockový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Rocková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio.

0: Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. rokovýradio.cz. Rock Rádio. Názes. Opravdu vás pobaví.
1: Stop! Kde je had? Já ho roztrhnu. Měl se připlazit hned po pavoucích.
2: Ne, to nešlo stihnout. Ať to někdo zkusí se v tom plazit.
1: Člověče, kvůli vám to musíme jet znovu. Upravte mu to někdo.
3: Je to nutný kvůli jednomu blbýmu hadovi.
1: Ten had tam vysloveně chybí. Pojďte, si jdeme to znovu.
4: Ovšem až zítra. Dneska už nemáme světlo.
5: Ovšem zítra tady nemáme berušky. Berušky letějí do Ostravy.
3: Co dělají berušky v Ostravě?
5: Labutě.
3: Labutě, berušky, hadi.
4: Dostanu já někdy normálně film.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den. Filip Kaštan. Nemáte trochu vody?
0: Rock Rádio. Konec legrace.

prozrať mi její jméno. Je krásná a tajemná a pod bílým závojem jí prosvítají ramena. Prozrať mi jméno tý, co kluci o ní sní, s láskou a nenávistí dává se do písní. Řekni, za čím se skrývá, když v posledním tanečku zatahá za špagát pohřební.

někdy zbytečně mladý šílence. To se pak sevře v krku, když ukáže třeba na tebe. A pak chraňte naše duše,

0: jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem, každej všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Když má člověk takový plachty jako ty, tak nesmí tu údržbu zanedbávat. Včera jsme vozili cement. Jestli dneska zaprší, tak se ti udělá za ušima beton. A budou ti to muset ocekat majzlík. Ses měl narodit jako kůň původně. A v poslední chvíli si to pánbůh rozmyslel.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rokovej večer. Máte za sebou pernej den? Rokovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rokovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Je, pane provozní, co ty děláte?
2: Já tedy dodržuju kontrolování pracovní doby. Víte, že jsme si dali závazek v rámci zefektivnění. Co mi k tomu řeknete?
1: Co bych vám na to říkala? Noči mě chytly bolesti a tak jsem zaspala. Já se nežívám na porno jako někdo.
3: No dovolte.
0: Rock Radio. Konec legrace.